trefkých či hlbrínách. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tu další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. Člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, v našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za tam. Vřele doporučuji. Veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji. Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

Předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí, možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi podstami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba, mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je. Je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Vždycky stále ještě voní stařičká žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jist, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou a mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. Finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zaspívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají i v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění, Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jeho české obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá devítka Manžele Brožovi, po nich něco nového z východu českého oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek, a pak se moc těším třeba na melodický fukanec z Nového Města nad Metují, nebo Dou na boso z Vysočiny, trio Veselých ženštin, básník Jan Žambok se svými Žambochy přijeli ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněští cymbál klasici, Manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního programu folkového chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém chvění u Holic. Srdečně zveme.

ještě odstřihnu šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: na mě čeká. Osada spí a já se podívelu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel, jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatiňanské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi od 18 hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Standa Vobědaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobědaněk tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobědaněk tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jaret, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

A také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval sportovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou úplně zcela publikum, je specifické a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v lesním divadle v Řevnicích. Musím říct, kdy? 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s druhou trávou i strapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s příbuznými, Přelet MS, Marie Tilšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijede zazpomínat, Copáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X, Tereza Balonová, také se přijedou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
2: Pěkný den všem.
1: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuji.
1: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Hezky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám,
0: ano,
1: a těm budu číst určitě.
0: Myslíš,
1: nebo vyprávět.
0: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
1: animovaného?
0: Musím
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte,
1: no,
0: se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Haló.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba. Tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod. Moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším. Kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeju taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná překvapen,
5: dobrý
3: že se
5: den.
3: Dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Tak zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to. Budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní bájeslovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docilují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec nepodlehající svodům je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět. Jo.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Aha, ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuju telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy. Mm-hmm.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolila, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Mějte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváků.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No jo, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to ne. Říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec.
1: Ano,
2: mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec?
2: A
1: máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemáš ani schovaný,
2: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: chtěla jí podepsat.
2: Ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubený. Ňour, jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: A daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek, tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, anebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
3: Marie Redková, dobrý den.
4: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý. Pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
3: No, ale...
4: Mirek ze Svitav.
2: A co vybíráte teď?
4: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to se mi moc nelíbí, no.
3: Dobře.
2: Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
5: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
3: Já vás
5: strašně ráda.
3: Děkuju, a dobrý den.
5: Dobrý den, ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
3: Děkuju.
5: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
2: Dobře,
3: naslyšenou,
2: děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
3: Dobrý den.
2: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
3: Dobrý den.
7: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
2: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
8: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
9: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
8: No to by bylo dobře.
9: Já myslela, že jste z rozhlasu.
8: Ne, my jsme právě z televize.
9: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
8: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
9: Já... Tak co? Jak se ti líbím? Živáčku.
8: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
9: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
8: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
9: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
8: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
2: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
3: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
2: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
3: Nebo něco? No, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
2: Na konstrukci.
3: Na takový, konstrukci, ano, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali.
2: Ale
3: jinak byly
2: tedy...
3: fix. Ano,
2: jo,
3: na
2: jo.
3: Pevné.
2: Celou tu dobu.
3: Ano.
2: Přišlo pak i čtecí zařízení.
3: Všechno, ano, no,
2: ale mikrofony pořád stejné.
3: Mnohem později.
2: No to já ano, vím. Ano, to vím, ano. To vlastně
3: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
2: a
3: prošlo.
2: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet
3: ne.
2: A něco řekla, co jsi neměla?
3: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
2: Ale byla jsi oblečená celá.
3: To jsem byla.
2: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
3: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
2: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: Zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám... Kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme... Budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkuji.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu. Kdo volá, hlasuje?
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Řecková?
4: Ano. Ano, je to
5: tak. Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
6: Slečna.
7: A, bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemala
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Podívej. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky ano, bez oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A
6: já...

0: rád nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
1: No,
0: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
1: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ano. Ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko líp.
0: No a co takhle u vás v televizi? Ale tam asi o ducha nestojíte.
1: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
0: Aha.
1: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
0: Vlastní?
1: Říkáme mu Silvestr.
0: Neznám.
1: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
0: Není za nic.
1: Ale je za nic, je za nic.
0: Přijď zase, ale no, nejsem.
1: Ne.
0: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
1: Ale?
0: Na té strojírenské výstavě, víš?
1: Ano.
0: Tak čau.
1: Čau.
2: Humoriáda.
3: I my se loučíme, Patrik Rozen a Maruška Radková. Děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
3: Mějte se krásně.
5: Jsi

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Představitelé Karlovarského kraje se chtějí sejít se zástupci ministerstva obrany kvůli převodu letiště. CHEP začal s rozsáhlou rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Policie obvinila skupinu provozovatelů taxislužeb za rozsáhlé krácení daní. Dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Matěj Štech. Představitelé Karlovarského kraje se chtějí ve druhé polovině týdne sejít se zástupci ministerstva obrany. Diskutovat s nimi chtějí o převodu Karlovarského letiště z vlastnictví kraje do vlastnictví českého státu. Podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka z Hnutí ANO tím pokračuje záměr, který v květnu oznámil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. S případným převodem terminálu na stát a českou armádu už souhlasili taky krajští zastupitelé, potvrdil Martin Hurajčík.
2: Zastupitelé Karlovarského kraje odsouhlasili pokračování jednání o převodu letiště na stát, respektive na ministerstvo obrany, a vlastně základ toho jednání z body, které chceme, aby byly zachovány, jako je civilní provoz letiště, status mezinárodního letiště, aby jsme měli vlastně vliv na samotné civilní fungování letiště.
1: Chebu začala první etapa rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. Práce se týkají výměny stávajícího hřiště s umělým povrchem. Součástí akce bude tak instalace zavlažovacího zařízení. Město na opravu získalo státní dotaci. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
3: Kdy tomuto hřišti už končí certifikace a zároveň toto hřiště bude upraveno rozměrově tak, aby se vedle něj mohlo následně vejít hřiště se živým trávníkem. Náklady na výměnu tohoto umělého povrchu činí 10 milionů 800 korun, přičemž máme příslib dotace na tuto akci v hodnotě 7,5 milionu.
1: Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu za zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
4: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
5: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Sport. Americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 23násobná grandslamová šampionka v singlu dostala společně se svou sestrou Vína s divokou kartu do 4 hry. Wimbledon začne za necelé 2 týdny.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vane slabý, přes den postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnicích v Karlovarském kraji se mohou lokálně vyskytovat mlhy. Počítejte se sníženou viditelností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké dobré ráno a příjemné vstávání přejeme vám, kteří jste si nás také dnes naladili. Nový den středu 17. června načínáte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary a od mikrofonu vás vítá Jitka Brošková. Dnešní dobré ráno, které bude plné písniček a informací, otevřeme spolu s hudební skupinou Ready Kirken. Za chvíli se v ranní anketě Ahoj rádio dozvíme od dětí, proč se lidé nechávají tetovat, a v prvním ranním příspěvku si povíme o svatovícké katedrále na Pražském hradě, která se může pochlubit novými varhanami. Váží přes 45 tun a mají tisíce píšťal. Nové varhany ve svatovícké katedrále na Pražském hradě mají za sebou už koncertní premiéru a reportáž ze slavnostního požehnání uslyšíte už za pár minut v dobrém ráno, které právě teď začíná. Je 5:05. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: proč se lidi nechávají tetovat?
1: Aby byly hezký, protože se jim to líbí.
2: Aby vypadaly třeba to drsně nebo něco takového.
3: Aby byly hustý.
4: Třeba aby byly strašidelný.
5: Aby se jim líbila nějaká holka.
6: Aby se jich lekly.

0: počasí.
1: Do středečního rána se probouzíte spolu s rádiem vašeho kraje na hodinách 5:45 a dnešním ránem nás provází mlhy. Teploty se pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia a před námi je oblačný den s ojedinělými přehánkami. Převládat bude zvětšená oblačnost, bude oblačno až skoro zataženo s ojedinělými přehánkami a k večeru pak srážky ustanou a zároveň začne docházet i k obývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Fouká slabý vítr, během dne to pak bude postupně mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré. A biozátěž, ta je mírná na stupni číslo 1.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: rozjezd, dobrého rána, písnička od Petra Muka a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Za 9 minut bude 17:30. Svatovítskou katedrálou na Pražském hradě poprvé zněly nové varhany. Nástroji požehnali představitelé církve. Během 14 let se na něj složili tisíce dárců.
1: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
2: K nám se posaďte klidně.
1: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany.
3: Společně jsme k dnešnímu dni shromáždili téměř 123 milionů korun na varhanní stroj a k tomu ještě od velkých donátorů přímé dary na prospekt nástroje a jeho osvětlení ve výši 31,5 milionů korun. Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
1: Modlitbou požehnal novému nástroji emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner.
4: Bože, náš Otče, zhlédni dnes milostivě na tyto nové varhany, které zazní v posvátném prostoru této katedrály.
1: Na něj navázalo probouzení varhan v podání pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla.
5: Varhan.

0: Nástroje, který je složený z tisíců lesklých píšťal a křišťálových ozdob, se vystřídalo hned 8 varhaníků. Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: praktické rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Horní Slavkov na Sokolovsku vybírá firmu, která bude od února příštího roku městu dodávat teplo. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. O vítězi nerozhodne jen nabídková cena. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Do letošního ročníku participativního rozpočtu v Ašinachebsku obyvatelé přihlásili dva projekty. Jedná se o rekonstrukci věžních hodin na základní škole v Kamenné ulici a zřízení legálních parkovacích míst v ulicích Příbramská a Mikulášská. Radnice teď bude posuzovat, jestli oba nápady splňují podmínky rozpočtu. V Ostrově na Karlovarsku vybrali firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Bude stát nedaleko fotbalového hřiště. Součástí centra bude vzduchová střelnice, asfaltový okruh, zázemí pro sportovce nebo workoutový kout. Areál by měl být hotový do konce roku. Kriminalisté, celníci a finanční správa odhalili rozsáhlý daňový podvod. Ve dvou skupinách se do něj zapojilo 10 lidí. Ti vydělávali provozováním flotil aut v taxislužbách Uber a Bolt. Za 5 let nezaplatili daně ve výši 300 milionů korun. Europoslanci schválili klíčovou část obchodní dohody se Spojenými státy. Zahrnuje zrušení dovozních cel na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Je to výsledek jednání Bruselu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který Evropské unii opakovaně hrozil zavedením vyšších cel. Tenista Jakub Menčík vypadl na prvním turnaji po semifinále Roland Garros v prvním kole. Na trávě v Londýně prohrál s Francouzem Manarinem 1-2 na sety. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť a teploty až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnicích Karlovarského kraje očekávejte hlavně teď brzy ráno místy mlhy a sníženou viditelnost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme krásné ráno tam, kde jste si zapli rádio a naladili si Český rozhlas Karlovy Vary. Dnešní první krátké zprávy s Matějem Štechem skončily v 6:30 a na programu písničky od Lucie Vondráčkové a Věry Špinarové, po nich pak přineseme výběr očekávaných událostí a taky se vypravíme za kulturou našeho regionu. Tak ať se máte s námi dobře. Zná.

0: Písnička střídá písničku a já věřím, že také dnes si mezi nimi najdete tu svou oblíbenou na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 5 minut bude 6:45 a co se dnes očekává? Tak sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Podle senátních výborů by se podmínky navyšování měly zpřísnit a posílit by se měla parlamentní kontrola. Novou koncepcí české armády by se dnes měla za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do České republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2028 či o podobě adiktologického zákona. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chystá oznámit opatření proti kratomu. A krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce ji viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo najde.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu se teploty aktuálně pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia a na svých cestách počítejte s mlhami. Dnes bude převládat zvětšená oblačnost, bude oblačno až skoro zataženo s ojedinělými přehánkami a k večeru pak srážky ustanou a zároveň začne docházet i k obývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 20 stupni. Fouká slabý vítr, během dne to bude postupně mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou dobré a bio je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: ulicích od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavé.
1: Tipy pro volný čas.
2: Šestá hodina je za dveřmi, už za 9 minut vám nabídneme čerstvé zprávy, ale do té doby ještě něco málo muziky a pravidelné pozvánky. A začneme v Chebu. Chebská galerie výtvarného umění nabídne od 17 hodin přednášku o mimořádném obrazu. Jde o Zátiší s pávem od Karla Purkyně, který byl víc než 60 let nezvěstný. O obrazu pohovoří Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, která dílo zakoupila do svých sbírek. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít na besedu s hvězdářem. Dnes povypráví o fascinujícím a pestrém světě měsíců planet. Některé možná ukrývají život. Začátek je v 18 hodin a 18 minut. Legendární Angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autí

0: alfabetogramy, tedy písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. A Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, anebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. A k vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Jáchymov na Karlovarsku připravuje stavbu nové hasičské zbrojnice. Sportovci a lektoři 22. ročníku protidrogové kampaně Cykloběh za Českou republiku bez drog míří do Plzně a na Klatovsko. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Dnes bude oblačno až zataženo místy déšť a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Jáchymov na Karlovarsku připravuje projekt na stavbu nové hasičské zbrojnice. Postavit ji chce pár metrů od současné stanice hasičů v centru města na ulici Dukelských hrdinů. Radnice už pozemek koupila od soukromého vlastníka, má k dispozici i územní studii lokality. Na místě staré hasičské zbrojnice vznikne nová parkovací plocha, která pomůže nedostatku míst v centru města. Pokračuje nezávislý starosta František Holý.
5: To zázemí opravdu neodpovídá těm standardům, ta technika moderní má trošku jiný parametry, takže my chceme, aby jsme měli opravdu moderní jednotku s moderním vybavením a s moderní hasičskou zbrojnicí.
3: Tým protidrogové kampaně Cykloběh za Českou republiku bez drog je v Plzni. Sportovci a lektoři budou diskutovat s žáky a pedagogy na základní škole ve Švarcově ulici. Následně se vydají přes Přeštice a Klatovy na jih Čech. Letošní ročník pak zakončí v pátek v Praze. Pokračuje koordinátor kampaně Pavel Mudra.
6: Cykloběh chce upozornit na to, že děti potřebují pravdivé informace o drogách dříve, než se k ním dostanou nepravdivé informace buď od dílerů drog nebo od starších spolužáků. Zkušenosti ukazují, že pokud děti takové informace dostanou včas, mají velice dobrou schopnost rozhodnout se, že drogy ke svému životu nepotřebují a nechtějí.
3: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Je podle něj taky potřeba diskutovat o tom, jak by veřejná služba měla vypadat.
7: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
8: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
7: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
9: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
7: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
3: Slovák podezřelý z otravy sklenic s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud v Einstatu ji prodloužil do poloviny srpna. Úřady muže zadrželi na začátku května. Policie u něj našla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. Množství toxinu ve výživě by podle znalců život neohrozilo, mohlo by ale způsobit zdravotní potíže. Sklenice se kromě Rakouska objevily taky na Slovensku a v Česku. Muž všechna obvinění odmítá.
10: Sport.
3: Argentinští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězstvím 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Francie vyhrála nad Senegalem 3-1 a Norsko porazilo Irák 4-1. Před malým okamžikem začal duel Rakousko-Jordánsko.
4: Počasí.
3: Dnes bude skoro zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vane slabý, přes den postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé. Jinak dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji jezdíme teď bez hlášených dopravních nehod. Lokálně se mohou na komunikacích vyskytovat mlhy.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pomáhali seniorům, šířili informace o ochraně klimatu, jezdili na kole anebo jinak vystupovali ze své komfortní zóny. Téměř 170 mladých lidí v Česku získalo ocenění britského vévody za osobní rozvoj a včera si ho slavnostně převzali. No a jak takový program mění životy a co všechno jeho účastníci zažívají, to uslyšíme už za chvíli v Dobrém ránu, které vám taky přinese čerstvou předpověď počasí přímo od meteorologů. Budeme i gratulovat a poslouchat písničky, které máte rádi a kterým otevře vrátka skupina Olympic. Tak hezký poslech, máme 5 minut po 6. hodině.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: můj hrad.
1: 6 hodin na 12 minut ladíte Český rozhlas Karlovy Vary. Dobré ráno, plné písniček a informací a dnes je 17. června. Komu budeme blahopřát? No tak předně vám, kteří máte dnes narozeniny a nemělo by vám ujít, že 78. narozeniny oslaví Vladimír Petříček, který jako veslař kormidelník získal olympijské stříbro a bronz i titul mistra Evropy. 76. oslaví motoristický publicista, novinář, spisovatel, autor mnoha televizních pořadů z oblasti motorismu a několika knižních publikací z motoristického sportu Vladimír Dolejš. 46. oslaví americká profesionální tenistka Venus Williams a 83. narozeniny oslaví americký zpěvák Barry Manilov. No a ještě nahlédneme do kalendáře. Svátek má dnes Adolf. Mužské křestní jméno Adolf má svůj původ ve starogermánštině a výkladově se překládá jako ušlechtilý vlk.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Písničkou od krále popu Michaela Jacksona jsme se přehoupli v čase přes 6:45. A jaké bude dnes počasí?
1: Počasí.
0: Dnešní předpověď počasí nám přináší meteorolog Josef Cink. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak jak vypadá to dnešní ráno tady u nás v Karlovarském regionu?
2: Tak je velice různorodé. Máme od polojasné oblohy až po oblačno. V údolí se místy vyskytují mlhy, no a teploty se přeď pohybují faktuálně většinou někde mezi 10 až 13 stupni Celsia.
0: Mm-hmm. A jaké počasí pak bude přes den?
2: Tak sluníčko může chviličku teď v úvodu na některých místech zasvítit, ale během dne se oblačnost nebo během dopoledne se oblačnost poměrně rychle vytvoří. Převažující tedy dnes bude počasí s velkou oblačností, většinou tedy skoro zataženo až oblačno, no a v průběhu dne se pak ještě mohou objevit i případné dnes už ale jen ojedinělé slabší přehánky. Oproti včerejšku bychom se na řadě míst tak se srážkami nemuseli setkat téměř prakticky vůbec. No a k večeru by pak mělo docházet od západu k ubývání oblačnosti a obloha se během večerních hodin a první polovině noci na zítřek pak bude postupně až projasňovat. No a co se týká teplot, tak z těch stávajících hodnot se dostaneme odpoledne na 21 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách tam nás čekají hodnoty kolem 17. No a vítr povane zpočátku slabý, během dne pak maličko zesílí, odpoledne přechodně může být až mírný západ s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Předpověď počasí pro dnešní den 17. června nám nabídl meteorolog Josef Cink. Já vám za to moc děkuji a přeji krásný den, naslyšenou.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Ranní pohodu a příjemný poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Za 8 minut bude 6:30. Tak skoro 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny Vévody z Edinburghu. A není to jen další diplom do šuplíku. Za oceněním stojí měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. A jak vlastně cesta za zlatým oceněním vypadá? Tak každý z letošních držitelů zlaté úrovně za sebou má stovky hodin práce na sobě i pro druhé.
1: Odznak a certifikát převzali mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. Alespoň 18 měsíců se pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
2: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala svého vlastního dědečka.
1: Každý si taky musí vybrat nějakou dovednost a sport. Vojtěch Straka ze Zlína hrál na saxofon a jezdil na kole.
3: Na začátku jsem si říkal, že to bude jednoduché, prostě každý týden se tomu budu věnovat a pohoda, ale pak vlastně časem jsem zjistil, že je to pravidelnost, která vlastně je pro DOFE nutná, tak je celkem výzva.
1: A každý z oceněných vyrazil na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková jela s účastníky DOFE z dalších zemí do Finska za polární kruh,
4: kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval, nějakým jiným způsobem.
1: V Česku se loni do programu zapojilo 9 000 mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně v rámci dobrovolnictví odpracovali 85 000 hodin a sportu věnovali dalších 122 000 hodin. Mezinárodní certifikát může získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let, říká ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
5: Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladý lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
1: Program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburghu před 70 lety. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Představitelé Karlovarského kraje se chtějí ve druhé polovině týdne sejít se zástupci ministerstva obrany. Diskutovat s nimi chtějí o převodu Karlovarského letiště z vlastnictví kraje do vlastnictví českého státu. Dvoukilometrový úsek dálnice R6 u Lubence dokončí stavbaři později, než předpokládali. Původně měl být hotový v prosinci loňského roku. Kvůli potížím se zakládáním náspu silničáři termín otevření odsunuli. Nové napojení silnice číslo 6 na obchvat Lubence by mělo motoristům začít sloužit v letních měsících, možná i později. V Chebu začala první etapa rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. Práce se týkají výměny stávajícího hřiště s umělým povrchem. Součástí akce bude také instalace zavlažovacího zařízení. Město na opravu získalo státní dotaci. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí svou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Na turnaj v Berlíně postoupili do osmifinále tři české tenistky. Kateřina Siniaková porazila Švýcarku Masarovovou 2-0 na sety. Stejným výsledkem vyhrála nad Číňankou Chang Shuai světová desítka Karolína Muchová a 2-0 zvítězila i Linda Nosková nad Mexičankou Zara Zuaovou. A dnes bude oblačno až zataženo místy déšť a teploty až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Přejeme vám všem dobré jitro, jsme Český rozhlas Karlovy Vary, tak vám hrajeme především hezky česky a snad vás teď potěšíme písničkami, které jsme pro vás nachystali od Petra Kotvalda a Michala Tučného, po nich se dozvíte, s kým si dnes budeme povídat ve vysílání a na jaké téma. No a samozřejmě, že nevynecháme ani pravidelné kalendárium Petra Jungmana. No tak ať se vám pěkně vstává do středečního rána. Je 6:30 a 3 minuty. Hezký den.

0: V dobrém ránu si našla své místečko, pěkná country písnička od Michala Tučného a ještě než si poslechneme další písničku a povíme si, jaké bude počasí, tak prozradím, že v našem odpoledním vysílání vás dnes pozveme do Lázní Kynžvart, kde se tento pátek a v sobotu uskuteční festival loutkového divadla Kynžvartská loutka. Návštěvníci se mohou těšit na představení pro děti, divadelní šapito, tvořivé dílny a velkolepé zahájení pod širým nebem. Na třetí ročník Kynžvartské loutky nás pozve ředitelka tohoto festivalu Lucie Helena Botlíková a to dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Rádio vašeho kraje vám přeje krásné a pohodové ráno. Má polojasnou až oblačnou oblohu. V údolích se vyskytují četné mlhy, tak opatrně na silnicích a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia. Před námi je oblačný den s ojedinělými přeháňkami. Dnes bude převládat zvětšená oblačnost, bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. K večeru pak srážky ustanou a zároveň začne docházet k obývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude postupně mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1. Ještě přidám informaci o čase, za minutu to bude 6:45. Přejeme hezkou středu.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
4: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
3: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
4: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
3: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
5: Pán prezident, kam nás vedete?
3: Takto reagoval Václav Havel.
6: Záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
3: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan Cannibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus. A já přeju hezký den.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Kraj bude dál jednat s ministerstvem zdravotnictví i pojišťovnami o budoucnosti chebské porodnice. Státní podnik LOM Praha je připravený převzít karlovarské letiště. Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní prezident Pavel. Dnes bude oblačno až zataženo přehánky a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má málo porodů, loni jich neměla ani 400. Přitom Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje jako minimum 600 porodů za rok. Uzavření oddělení ale vedení kraje odmítá a bude i dál jednat se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
4: Přichází další investoři na Chebsko. Predikce do budoucna je 5 až 8 tisíc lidí. V současné době probíhá poměrně rozsáhlé jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci. My samozřejmě budeme vést komunikaci jak s pojišťovnami, tak s ministerstvem. Jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém a že to může být to, co třeba na tom Chebsku bude chybět do budoucna.
3: Zachovat porodnici v Chebu chce taky samotné město a krajská hospodářská komora. Státní společnost LOM Praha je připravena převzít správu letiště v Karlových Varech. Krajští zastupitelé v pondělí schválili záměr převodu letiště do majetku státu a nově by ho měla využívat armáda. Převod by se měl uskutečnit do konce letošního roku. Podle předchozích vyjádření ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD by jeho správu zajišťovala právě státní společnost LOM Praha. Její ředitel Jiří Protiva k tomu řekl.
5: V návaznosti na požadavek rezortu obrany, respektive armády České republiky, je státní podnik LOM Praha připraven k provozování letiště Karlovy Vary. Tento požadavek vychází ze skutečnosti, že státní podnik je již provozovatelem dvou letišť, a to v Přerově a v Plzni-Líních.
3: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
6: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
3: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii. A to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu.
2: Počasí.
3: Dnes bude převládat zvětšená oblačnost, oblačno až zataženo s ojedinělými přehánkami. K večeru srážky ustanou a zároveň začne docházet k ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vany zpočátku slaví přes den postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na místní komunikaci v nové roli na Karlovarsku máme hlášenou zvěř na vozovce. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: příjemné vstávání do 17. červnového rána přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, neboli Dobré ráno, plné písniček, informací a zpráv z regionu. No a za chviličku nám ho vyplní taky anketa s dětmi Ahoj rádio. A v další reportáži uslyšíte o tom, že karlovarští zastupitelé se seznámili se studií modernizace městských teplofikací. Rozhodnou o nich pravděpodobně ještě letos, tak si počkejte na podrobnosti a užijte si písničky, co nestárnou, od Petra Spáleného a Michala Davida. Hezký poslech, je 7 hodin a 5 minut.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co dělají učitelé po škole?
1: Třeba jedou domů.
2: Učí se. Půjdou na oběd.
3: Třeba nakupujou.
4: A ještě můžou, když dostanou ve škole nějaký úkoly, tak se doma učí.
5: Třeba až jdu ze školy, tak jdu hned nakoupit.
6: Že může i svačit.

0: Ranní společnost vám dělá Český rozhlas Karlovy Vary, je 8:15 a dnešní obloha je polojasná až oblačná, v údolích se vyskytují četné mlhy, teploty se pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia a před námi je oblačný den s ojedinělými přeháňkami.
1: Počasí.
0: Dnes bude převládat zvětšená oblačnost, bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami a k večeru srážky ustanou a zároveň začne docházet k obývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude postupně mírný západní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré. A biozátěž, ta je mírná na stupni číslo 1.
1: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne. We'll be right back.

0: Do nového rána vás probudila svou pěknou veselou písničkou skupina Holky a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Za 9 minut bude 7:30. Karlovy Vary budou rozhodovat o novém zdroji tepla pro lázeňské město. Podle odborné studie existují dvě možnosti, jak dodávky tepla zajistit. Vybudovat vlastní teplárnu a nebo se jako dosud spoléhat na dodávky tepla z Vřesové u Sokolova.
1: Dodávky tepla pro lázeňské město v současné době zajišťuje uskupení firem Suez Group prostřednictvím přivaděče tepla z Vřesové. Zástupci firem se teď chtějí s městem dohodnout na modernizaci systému a vzájemných zárukách další spolupráce.
2: V tuto chvíli celý ten systém je napočítáván pro město Chodov a pro město Karlovy Vary. Potom jsou samostatné vlastně linky, které jdou Minkýřov, Nové Sedlo. Vycházíme z toho, že nová role bude odpojená a samozřejmě dlouhodobě byl komunikován Nejdek, kde to nedává ekonomické rácio do budoucna vlastně zásobovat Vřesové.
1: Předseda dozorčích rad obou společností Pavel Tomek vysvětluje, jak by mohly dodávky tepla takzvaným Vřesovodem vypadat v budoucnu. Domácnosti v Karlových Varech a v Chodově by pak byly hlavními odběrateli tepla od sokolovských firem.
2: Na této úrovni můj odhad bude něco do 30 tisíc domácností, bude ta karlovarská část, ta sokolovská kolem 15-16 tisíc domácností.
1: Jenže dohoda mezi městem Karlovy Vary a uskupením firem Suez Group stále není připravená. Rozhodnutí je přitom pro společnosti klíčové kvůli investicím do systému anebo přípravám žádostí o dotace.
2: Pokud by se to odložilo anebo Vary chtěli jít jinou cestou, tak tu chvíli samozřejmě nebudeme investovat do nových technologií, ať už se to týká biomasového kotle. Samozřejmě v tuto chvíli to zásadně ovlivní vůbec další pokračování ve strategii odpadového hospodářství, protože bychom neměli tu energetickou koncovku možnost využít to teplo z odpadů pro dodávky do systému CZT.
1: Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO nabízí stanovisko představitelů lázeňského města.
3: Základní požadavek města Karlovy Vary bude na to, aby jsme dopředu znali cenu tepla pro koncového zákazníka, to znamená nejenom na 5 let, ale prostě na dalekou budoucnost. No a budeme se bavit o tom, kdo a za čí peníze se rekonstruuje jednaný přivaděč. V září bychom rádi už schválili, kterou variantu zvolíme a měli na stole jasné výpočty, jak se bude cena tepla odvíjet do budoucích období.
1: Zastupitelé lázeňského města chtějí o dalších dodávkách tepla a vzájemné spolupráci rozhodnout ještě letos. Investice do vybudování nového zdroje tepla přímo v Lázních představitelé města považují za nereálné. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Horní Slavkov na Sokolovsku vybírá firmu, která bude od února příštího roku městu dodávat teplo. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. O vítězi nerozhodne jen nabídková cena. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Do letošního ročníku participativního rozpočtu v Ašinachebsku obyvatele přihlásili dva objekty. Jedná se o rekonstrukci věžních hodin na základní škole v Kamenné ulici a zřízení legálních parkovacích míst v ulicích Příbramská a Mikulášská. Radnice teď bude posuzovat, jestli oba nápady splňují podmínky rozpočtu. V Ostrově na Karlovarsku vybrali firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Bude stát nedaleko fotbalového hřiště. Součástí centra bude vzduchová střelnice, asfaltový okruh, zázemí pro sportovce nebo workoutový kout. Areál by měl být hotový do konce roku. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidal ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou. Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Výškař Jan Štefela obsadil na Zlaté tetře v Ostravě druhé místo. Díky lepšímu zápisu ho předčil Erik Portillo z Mexika. Oba zdolali 227 cm. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Sražený divočák je hlášený na silnici mezi Jenišovem a Novou Rolí na Karlovarsku. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy s Matějem Štechem a do nového dne vstáváte spolu s Českým rozhlasem. Na dnešek připadá Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha, který stanovila OSN právě na den 17. června. Jedná se o jeden z mezinárodních dnů řešící biosféru a životní prostředí naší planety, konkrétně tedy boj proti suchu a dezertifikaci. A mezinárodním dnem se stal od roku 1994. Tolik tedy malé připomenutí, je 7:30 a zpívat nám teď bude Lenka Filipová se svou dcerou Leny. Taky přidáme pohled do regionálních novin a deníků, to nejzajímavější z nich pro vás už připravuje Radim Jehlík, a taky si poslechneme krátkou ukázku z pořadu Alex a host. Uslyšíme o tom, co udělá herci Ivanu Vyskočilovi radost. Tak buďte s námi.
6: Znáš

0: Dnešní noviny.
1: Rádio vašeho kraje je vaším společníkem a průvodcem středečním ránem a na programu v čase 7.39 přehled tisku. Témata ze středečních regionálních novin pro vás vybral editor vysílání Radim Jehlík, kterého vítám. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
2: Několik desítek metrů od břehu se setkal jeden z plavců na jesenické přehradě u Chebu se sumcem. Ti v současné době hlídají snůšky svých jiker a útočí na každého, kdo se přiblíží. Pan Radek si z pátečního setkání odnesl šrámy na stehně. K napadení došlo v severní části přehrady, nedaleko hráze a chatové osady. Víc si přečtete hned na úvodní straně. Noviny se ještě, vrací ke cvičení desítek policistů, hasičů, záchranářů a dalších odborníků. Ti si na Bublavě minulý týden vyzkoušeli pátrání po pohřešované osobě v náročném příhraničním terénu.
1: Co se zjistil v deníku Právo?
2: Tradiční zahajovací ohňostroj letos na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nebude. Ve městě totiž nově platí zákaz používání zábavní pyrotechniky. Noční oblohu nad lázeňským městem proto tentokrát rozáří drony. Podívaná nazvaná Hvězdy a vítězové vlastního příběhu využije rekordních 1300 synchronizovaných dronů, které vytvoří nad Karlovými Vary obrazce o šířce až 220 metrů. Obloha se tak na několik minut promění v obří filmové plátno. Víc se dozvíte na straně 17. V Právu se také dočtete o tom, že obchvat Roudné u Plzně získal územní rozhodnutí. Odpůrci stavby se proti verdiktu hejtmanství odvolali.
1: Tak a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty Dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Pověstný Damoklův meč visí nad porodnicí nemocnice Cheb. Důvodem je málo porodů. V Karlovarském kraji klesl počet narozených dětí v posledních 5 letech přibližně o třetinu a nejhůř je na tom právě chebská porodnice. V regionu se tak stále hlasitěji mluví o tom, zda bude možné dlouhodobě udržet současný rozsah porodnické péče na obou pracovištích krajské nemocnice, tedy v Karlových Varech i v Chebu. O zachování porodnice bojuje město, kraj i hospodářská komora. A v novinách také nechybí příběh o 11-leté dívce z Chebska. Ta si na mobilu přečetla, jaký kamarád miluje. Nebyla to ale žádná platonická láska mezi školáky. Pisateli zpráv je 39 let, sám je otcem dítěte. Soudce ho poslal na 6,5 roku do vězení za znásilnění, výrobu a držení dětské pornografie i zneužití dítěte k výrobě pornografie. Navíc musí podstoupit ambulantní sexuologické léčení.
1: Tak to byl přehled článku v regionálních novinách a Radim Jehlík. Děkujeme a naslyšenou.
2: Přeju pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a před námi je oblačný den s ojedinělými přeháňkami. Počítejme s tím, že dnes bude převládat zvětšená oblačnost, bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, k večeru pak srážky ustanou a zároveň začne docházet k obývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 20 stupni. Vane slabý vítr, během dne to bude postupně mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Právě teď nám hrála do noty hudební skupina Činasky a za 10 minut bude 8 hodin. Před námi jsou další čerstvé zprávy z našeho regionu i ze světa a odpoledne budeme po 13. hodině vysílat pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Ivan Vyskočil. Dozvíme se například i to, jak oslavil své nedávné 80. narozeniny, co si přál.
1: Já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? Já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic, já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný, a říkal, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to, já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju, čili Radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři, dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl.
0: Celý rozhovor s Ivanem Vyskočilem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění.

0: Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Ostrov na Karlovarsku hledá firmu na přístavbu základní umělecké školy. Skupina Sokolovská uhelná a Suez Group přichází s řešením odpadů pro Karlovarský kraj. Šéf Českého rozhlasu René Zavoral považuje debatu okolo financování veřejnoprávních médií za součást politického boje. Dnes bude oblačno až zataženo přehánky a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V ostrově na Karlovarsku hledají stavební firmu, která zajistí přístavbu základní umělecké školy. Mezi dvě stávající budovy stavebníci postaví novou část a objekty tak propojí. Dělníci k nim navíc připojí nová křídla a tím škola získá další učebny. Vedení města očekává, že vítězná firma začne se stavbou na podzim, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
5: Věřím, že zájem bude veliký, bude možná i spoustu dotazů, je to opravdu nadlimitní částka, takže uvidíme, jak ten zájem bude a jak dlouho nám to bude trvat, ale rádi bychom to do léta měli vysoutěžený a v září začali se stavbou. Máme na to letos připraveno nějakých 35 milionů korun.
4: Dostavba základní umělecké školy potrvá 3 roky a bude stát zhruba 175 milionů korun. Nový projekt Odpady 2030 propojí moderní nakládání s odpady s výrobou tepla a elektřiny. Jak uvedla mluvčí Sokolovské uhelné Jana Pavlíková, jedná se o společný záměr skupiny Sokolovská uhelná a Suez Group. Ve Vřesové by tak mělo vzniknout zařízení pro úpravu a energetické využití odpadu, které umožní recyklaci surovin a sníží množství materiálu ukládaného na skládky. Projekt zároveň zajistí stabilní a cenově dostupné dodávky tepla pro region. Výstavba je plánovaná na roky 2028 až 2031 ve spolupráci s městy, obcemi a strategickým partnerem. Cílem je podpořit energetickou soběstačnost a zároveň ochranu životního prostředí v Karlovarském kraji. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je připravený dál jednat o vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Zavoral zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, která přecházely na jiný systém financování, podle něj vedly o změně systému dlouholetou debatu. Zavoral proto dění okolo financování Českého rozhlasu a České televize považuje za součást politického boje.
6: Já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšení poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém těmi obětními beránky média veřejné služby.
4: Pokud vládní návrh projde, Českému rozhlasu by se v příštím roce snížil rozpočet oproti letošku o 400 milionů korun. České televizi by příjmy klesly asi o miliardu. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu.
3: Počasí.
4: Dnes bude převládat zvětšená oblačnost, oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami. K večeru srážky ustanou a zároveň začne docházet k ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vane zpočátku slabí, přes den postupně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Karlových Varech v ulici Závodu míru havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují policisté.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. No a taky se v dobrém ránu podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. To budou tedy informace pro vás, řidiče a řidičky. Je 8 hodin a 5 minut a náš ranní program teď o koření písničky od Ilony Čákové a Ivety Bartošové. Tak ať máte pěkný den.
7: Ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Breathless drive on a downtown street.

0: počasí.
1: Tak snad vás před chviličkou potěšila se svou písničkou britská skupina Smoky, ale teď už ve 8:45 pojďme přivítat v dobrém ránu meteoroložku Petru Polívkovou. Tak já vás vítám, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Teď v těch ranních hodinách bude ještě méně oblačnosti, ale postupně ji bude přibývat a bude převládat většina oblačnost, takže bude většinou oblačno, jen přechodně, může být až zataženo. A přeháňky se nám úplně nevyhnou, ale moc by být nemělo, nemělo by mít být moc, pardon. Měly by být jen lokálně na menším území a večer nám ty srážky postupně ustanou a začne docházet i k částečnému ubývání oblačnosti. Nejvyšší den teploty dnes mezi 21 a 24 stupni na horách, tam by mělo být někde kolem 18 stupňů a zpočátku nám bude vát slabý vítr, ale během dne se trošičku rozfouká a bude mírný západní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den a jestli pak zítra přijde nějaká změna?
2: Budeme mít oblačnosti méně a se nám oteplí. Bude skoro jasno až polojasno a ráno v údolích se mohou opět vyskytnout ojedinělé mlhy, stejně jako tomu bylo dnes. A odpoledne může být přechodně i zvětšená oblačnost, může být nějaké oblačno a v tom případě se mohou opět vyskytnout přeháňky, ale ta pravděpodobnost není příliš vysoká a nedá se vyloučit ani bouřka, ale to spíše na horách. A ty bouřky, pokud vůbec nějaká bude, by měla být jen slabšího charakteru. Nejnižší noční teploty zítra mezi 14 až 11 stupni a nejvyšší denní ty nám budou stoupat mezi 25 až 28 stupňů Celsia. A vítr ten bude slabý západních směrů o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
1: Tak to byla z předpovědí počasí meteoroložka Petra Polívková. Moc vám děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary vám přejeme i nadále příjemný poslech. Za 8 minut bude 8:30. A my se teď podíváme na to, jak postoupila příprava stavby dálnice D6 mezi Olšovými vraty a Žalmanovem a co všechno tam silničáři chystají. Prozradí nám to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na nový úsek dálnice D6 mezi Olšovými vraty a Žalmanovem máme vydané stavební povolení. Tento úsek bude měřit přibližně 7 kilometrů a jeho součástí bude 5 mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a 4 protihlukové stěny. Aktuálně vybíráme zhotovitele stavby a pokračujeme ve výkupu pozemků, přičemž zhruba polovina je již vypořádána. Pokud vše půjde podle plánu, se stavbou bychom chtěli začít ještě letos. Předpokládané náklady vyjdou přibližně na 3 miliardy korun.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
2: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Představitelé Karlovarského kraje se chtějí ve druhé polovině týdne sejít se zástupci ministerstva obrany. Diskutovat s nimi chtějí o převodu Karlovarského letiště z vlastnictví kraje do vlastnictví českého státu. Dvoukilometrový úsek dálnice D6 u Lubence dokončí stavbaři později, než předpokládali. Původně měl být hotový v prosinci loňského roku. Kvůli potížím se zakládáním náspu silničáři termín otevření odsunuli. Nové napojení silnice číslo 6 na obchvat Lubence by mělo motoristům začít sloužit v letních měsících, možná i později. V Chebu začala první etapa rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. Práce se týkají výměny stávajícího hřiště s umělým povrchem. Součástí akce bude také instalace zavlažovacího zařízení. Město na opravu získalo státní dotaci. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné složky obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tetretře v oslavě v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 30 svůj čas z diamantové ligy v Římě. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dvě osobní auta havarovala v Chebu v Pražské ulici na kruhovém objezdu. V ulici Závodu míru v Karlových Varech bourala také dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Středa 17. června v kalendáři a komu popřejeme k svátku? Tak svátek má Adolf, mužské křestní jméno Adolf má svůj původ ve starogermánštině a výkladově se překládá jako ušlechtilý vlk. S vámi je Český rozhlas, je 9:30 a po písničkách od Lucie Vondráčkové a Valdemara Matušky už otevřeme soutěž, tak buďte s námi.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Další z pěkných písniček od nás pro vás, od Valdemara Matušky, a před námi teď slíbená soutěž. Máme pro vás pěknou, voňavou cenu, a sice Puget od firmy Florea. Tak máte-li tedy někoho, komu byste chtěli udělat radost květinami, anebo třeba jen tak sami sebe potěšit, tak vytočte telefonní číslo sem k nám do studia 221 55 37 37. Čerstvé letní květiny, slunečnice, lilie, hortenzie nebo tematické kytice pro příjemnou letní atmosféru nabízí společnost Florea. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov anebo udělat radost někomu blízkému. O květiny s námi právě teď soutěžíte na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak, telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Petr Sokolovsko.
0: Zdravím vás, Petře. Tak pijete rád kávu, Petře?
1: Ano, někdy si dám.
0: Tak doufám, že znáte taky kávovou náhražku cikorku. Ptám se vás totiž, která z lučních květin se používá k výrobě kávové náhražky, takzvané cikorky. Dám vám vybrat ze tří možností, Petře. Za A čičorka pestrá, nebo za B chrpa čekánek, a nebo za C čekánka obecná.
1: Asi to bude ta za C.
0: Myslíte, že ta čekánka obecná, ta poslední varianta, tu vybíráte?
1: Ano.
0: Ano, a je to tak. Je to správná odpověď. Cikorka se vyrábí z praženého kořene čekanky obecné, kdežto třeba taková melta, další kávovinová náhražka, ta obsahuje navíc cukrovou řepu, ječmen a žito. Takže Petře, vyhráváte Puget, určitě se ho asi nenecháte pro sebe, ale někomu ho věnujete, je to tak?
1: No, manželce.
0: Dobře, takže manželka bude mít radost, bezva. Tak užijte si čerstvé květiny od firmy Florea a mějte se báječně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Do vašich domovů, do práce a nebo třeba za volant posíláme po našich frekvencích pozdrav a pěkného rána. Je 8:45 a 2 minuty a jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Tak dnes počítejme s tím, že bude převládat zvětšená oblačnost, bude oblačno až zataženo s ojedinělými přeháňkami, k večeru pak srážky ustanou a zároveň začne docházet k obývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů. Vane slabý vítr, během dne to bude postupně mírný západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, jinak později budou dobré a biozátěž, ta je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

4 minuty společného času patřily hudební vzpomínce na zpěvačku Věru Špinarovou a středeční dobré ráno se pomaličku už uzavírá. Už za 8 minut vám čerstvé zprávy z regionu i ze světa přinese Matěj Štech, no a po nich otevře dopolední program Stanislav Jurík. Tak tedy příjemnou pohodovou středu vám přeje a od mikrofonu a mixážního pultu se loučí Jitka Brošková. Mějte se báječně, naslyšenou.

Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve Westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý.

0: a jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V Chodově na Sokolovsku se podařilo městské policii doplnit stavy strážníků. V Aši budou lidé vybírat vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu. Kontroloři v Trutnovské lesnické akademii odhalili desítky pochybení. Dnes bude oblačno až zataženo přehánky a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Stejně tak se lidé opět můžou setkávat se strážníky na kolech.
3: Chodov, stejně jako řada dalších měst, měl nedostatek strážníků, proto v loňském roce zintenzivnil svoji náborovou kampaň. V současné době působí u městské policie celkem 16 strážníků rozdělených do 4 směn. Tým pak dále doplňují 2 asistenti prevence kriminality, velitel městské policie, jeho zástupce a preventista. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Do letošního ročníku participativního rozpočtu v Aši obyvatele přihlásili 2 projekty. Jedná se o rekonstrukci věžních hodin na základní škole v Kamenné ulici a zřízení legálních parkovacích míst v ulicích Příbramská a Mikulášská. V blízkosti kostela v současné době bude radnice posuzovat, jestli oba nápady splňují podmínky rozpočtu. Od 1. července pak budou obyvatelé hlasovat o vítězném návrhu. Jak potvrdilo vedení radnice, projekt nesmí přesáhnout částku 300 000 korun. V Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy jízd řídil 2 svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá. Na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Před poslanci Evropského parlamentu dnes promluví novinář a držitel Sacharovovy ceny za lidská práva Andřej Počobut. V dubnu ho režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka propustil po 5 letech z vězení.
4: Jeden z nejznámějších a nejhlasitějších Lukašenkových kritiků Počobut opustil trestaneckou kolonii díky výměně vězňů s Polskem. Jeho prezident Karol Navrocky krátce potom řekl, že k propuštění významně přispěla americká diplomacie. Člen polské menšiny v Bělorusku a lidskoprávní aktivista si loni nemohl cenu europarlamentu za svobodu myšlení převzít osobně a zastoupila ho jeho dcera Jana. Druhá držitelka prestižní Sacharovovy ceny, gruzínská novinářka Mzia Amaglobel, dál zůstává ve vězení. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude převládat zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vane postupně mírný západní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Ulice Závodu míru v Karlových Varech je uzavřena z důvodu srážky 2 osobních aut. A v Chebu v Pražské ulici na kruhovém objezdu havarovala také 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dneska středeční dopoledne, už jste slyšeli předpověď počasí na nadcházející dny. No, jsme akční a aktuální a první téma dnešního dopoledne zní Rada s výběrem slunečních brýlí. To si nenechte ujít, přejeme příjemný poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Ve slunečných dnech by vybavením každého z nás měly být sluneční brýle. V zájmu našeho zdraví je totiž pečovat o své oči a chránit si zrak před UV zářením. Aby sluneční brýle tento účel plnily, musí být podle Hany Niebauerové z Orange Optik nezbytný UV filtr.
1: Brýle by měly mít 100% filtr, aby nepropustily vůbec žádné záření. A pak se vlastně chráníme před oslňováním.
2: Podle čeho poznáme, že sluneční brýle jsou skutečně kvalitní a že poskytují našim očím tu ochranu, kterou slibují a kterou my potřebujeme?
1: Podle toho, že k nim bude přiložený certifikát a pak je důležité, aby nás tedy neoslňovaly. A tam vlastně máme 5 kategorií, 0 až 4. Čím vyšší kategorie, tím jsou brýle kvalitnější.
2: Když někdo nosí dioptrické brýle, to je teď hodně časté, ať už na blízko nebo na dálku, jaké má možnosti, aby také on si chránil zrak?
1: Už samotné dioptrické brýle, kvalitní čočky by měly obsahovat UV filtr. Takže i to je už taková ta základní ochrana. Ale pak existují například nejjednodušší řešení sluneční klip, je univerzální a dá se na každé sluneční brýle podle tvaru přizpůsobit. Pak dioptrické obruby se slunečním klipem, ten je už teda přímo ke každému modelu, a nebo lze vyrobit sluneční brýle.
2: Sluneční tedy s dioptriemi?
1: Ano, se zabarvenými skly.
2: Nakolik nás sluneční brýle vyjdou? Kolik budou stát, ať už ty s dioptriemi, anebo ty bez dioptrií?
1: Samozřejmě ty bez dioptrií jsou levnější. Tam se cena řádově pohybuje od nějakých 700 korun výš, ty kvalitní brýle. Pokud jsou tedy dioptrické, tak ty jsou potom dražší, ale tam se cena odvíjí hlavně od dioptrií. Čím vyšší dioptrie, tím zase jsou ty brýle dražší.
2: Možná bychom mohli k tomu stojanu.
1: Tvar může být jak kulatý, hranatý, zabarvení skel, různé barvy. Není to jenom o tom, že by ty brýle byly šedé, hnědé. Ta škála těch barev je opravdu veliká. Tady vidíte takzvané pilotky, ale v kurzu jsou i plastové brýle. To především oceňují ženy, berou to prostě jako módní doplněk.
2: Vy máte tu správnou zkušenost, ke kterému tvaru obličeje sedí které brýle?
1: Ono je to tak nějak jakoby typově dané, ale já se zase toho úplně striktně nedržím. Ono kolikrát máme kulatý obličej a ty kulaté brýle vypadají taky hezky. Záleží to prostě na jednotlivém typu člověka a hlavně, aby sám člověk se v těch brýlích cítil dobře.
2: Pochopitelně všichni jsme rádi, když nám brýle sluší. V případě slunečních brýlí by ale také možná především měly chránit náš zrak. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na řadě dnes vyprávění Zdeňka Trošky. O kom? No to nám řekne on sám.
2: No Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za dva roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, ty, to ne, čověče, ty on se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On to mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Je pa, já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani Gott, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, ty to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmeno, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Chyba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct, hned ten první večer, v těch pustinách tam, najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland, plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali jim, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli v ublaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte. Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobou dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája je ta první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se 7. vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Lidem trvale napojeným na umělou plicní ventilaci má pomáhat Domov naděje. Stejnojmenná nezisková organizace chce vybudovat zdravotně sociální pobytové zařízení v budově bývalé školy v Kamenném újezdě u Nýřan na severním Plzeňsku. Uslyšíte o tom v reportáži za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Do plzeňského divadla Je Kátila můžete i dnes zajít na muzikálový festival Na scénu. Mezinárodní konzervatoř se představí s muzikálem Sestry v akci. Začíná v 18 hodin na malé scéně. Ve velkém divadle Je Kátila můžete od 19 hodin zajít na operu Jeníček a Mařenka. Klasickou pohádku bratří Grimmů operně zpracoval německý skladatel Engbert Humperdinck. Mezinárodní festival Tanec Praha dnes pokračuje v Sušici. Taneční skupina Holektiv tam uvede představení o zkoumání ženských témat vtipnou nadsázkou s názvem Pradleny. Dominantním tématem není praní prádla, ale žena a její posun v celospolečenském vnímání. Začíná v 16 hodin na Fufernách. Muzeum a galerie Severního Plzeňska zve na komentovanou prohlídku výstavy Stříbrná plátna Severního Plzeňska, hledání zašlé slávy venkovských kin. Těšit se můžete na komentář k výstavě, ale také na přednášku s exkluzivním promítáním. Začíná v 18 hodin. Legendární Angličáky uvidí návštěvníci Ašského muzea v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973. A ještě jednou Sušice, můžete zajít dnes také na svatojánský hudební festival. V kostele svatého Václava začíná v 19 hodin koncert kytaristy Lubomíra Brabce, harfenistky Kateřiny Englichové a sopranistky Alžběty Poláčkové. To byly dnešní tipy pro volný čas. 9:30 a 3 minuty.

0: To byl Bruno Mars a my pokračujeme dalším tématem v dnešním dopoledním vysílání. Klidné zázemí, profesionální péči a také rehabilitaci chce lidem s trvalou plicní ventilací nabízet domov naděje. Zdravotně sociální pobytové zařízení má vzniknout v Kamenném újezdu u Nýřan na severním Plzeňsku, a to po rekonstrukci budovy bývalé školy. Město jí pronajme neziskové organizaci Domov naděje na 50 let za symbolickou korunu ročně. Po opravě bude objekt sloužit jako odlehčovací a poradenské centrum.
1: Když ty rodiče nebo kdokoliv jiný, kdo o toho člověka pečuje, onemocní nebo cokoliv jiného, tak nemá kam jakoby jinam jít. Jediné místo je jipka, kde akorát člověk leží, nemůže tam nic dělat, nemůže pracovat, nemůže se vzdělávat. To se mi stalo, byl jsem tam něco málo přes týden, takže z tohohle důvodu ten nápad vznikl.
2: Vysvětluje spoluzakladatelka neziskové organizace Domov naděje Klára Šimková, která je na ventilátoru přes 12 let.
1: Nejvíce se těším na to, že jak já, tak ostatní klienti na té plicní ventilaci budou mít víc soukromí, budou si více moct říct, co budou chtít dělat přes den, protože i přesto, že se třeba kolikrát rodina snaží, tak zkrátka na to není moc energie, takže každý si bude moct ten den rozložit, jak bude chtít.
2: Že tady budete mít víc času na koníčky, na zábavu?
1: Určitě na kultu, do divadla, do kina, téměř kamkoliv bude člověk chtít.
2: Neziskovou organizaci Domov naděje spolu se svojí dcerou založila Miroslava Šimková.
3: Bude to k nepoznání od té uniformní školy, která je to teď. To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnózou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle, aby se tam cítili i výborně zaměstnání. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
2: Jakou by to mělo mít kapacitu a jak by to mělo fungovat?
3: Kapacitu by to mělo mít kolem 17 klientů, z toho 3 by tam mohly být nastálo a pro 14 by to bylo vlastně pobytový. Ty pobyty by byly třeba týdenní, měsíční, třídenní, prostě jak by kdo potřeboval.
2: Kromě odlehčovací služby, co dalšího byste chtěli, aby v tom domově naděje bylo?
3: Určitě tam počítáme s rehabilitací a s opravdu velkou. Myslím, že by mohla mít 300 až 500 metrů čtverečních, včetně bazénu. Ta by sloužila především našim klientům, ale určitě bychom chtěli ty služby nabídnout i širokému okolí, jak bude potřeba. A chtěli bychom tam určitě nabízet poradenství rodinám, které někoho na té plicní ventilaci mají, potřebují pomoc s těma plošinama, taky s dávkama samozřejmě, na co všechno mají lidi právo.
2: A hotovo by mohlo být v roce 2031. Z Kamenného újezda na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Dneska je 17. června, svátek má Adolf. Připomínáme si výročí narození významného českého herce Karla Hegera. Narodil se 17. června 1909. Teprve před 5 lety byla v Česku odstraněna úplně poslední telefonní budka. I o tom bude rozhlasové kalendárium za pár okamžiků v našem dopoledním programu. Teď je tady ale skupina Olympic, písnička Osmý den a přání hezkého dopoledne.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
5: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
4: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
5: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
4: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
6: Pán prezident, kam nás vedete?
4: Takto reagoval Václav Havel.
7: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoli upíral základní svobody.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj bude dál jednat s ministerstvem zdravotnictví i pojišťovnami o budoucnosti chebské porodnice. Bílinská Kyselka bude mít do konce června nového majitele. Zhruba 7 z 10 Čechů si myslí, že se můžou lidé na veřejnosti vyjadřovat svobodně. Dnes bude oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv.

0: je Matěj Štech. Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má málo porodů, loni jich neměla ani 400, přitom Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje jako minimum 600 porodů za rok. Uzavření oddělení ale vedení kraje odmítá a bude i dál jednat se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
1: Přichází další investoři na Chebsko. Predikce do budoucna je 5 až 8 tisíc lidí. V současné době probíhá poměrně rozsáhlé jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci. My samozřejmě budeme vést komunikaci jak s pojišťovnami, tak s ministerstvem. Jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém a že to může být to, co třeba na tom Chebsku bude chybět do budoucna.
0: Zachovat porodnici v Chebu chce taky samotné město a krajská hospodářská komora. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky, jejíž výroba pokračuje v konkurzu. Měsíčně je to 400 tisíc kusů převážně litrových lahví. Společnost BHMV vyrábí minerálky v Bílině a v Mariánských Lázních. Do konce června má být znám nový majitel. Pokračuje krizový manažer Libor Duba.
2: Vzhledem jakoby k i transparentnosti toho výběrového řízení, takže nechcem úplně komentovat jednotlivý vlastně zájemce. Nicméně pravda je taková, že se to nachází ve finální fázi a jak všichni pevně věříme, vlastně podle těch termínů, které jsou nám sděleny, tak by do konce června měl být znám nový majitel.
0: Necelé 3/4 lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující, měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
3: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu u nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
0: Zhruba 1/5 lidí v Česku pak podle průzkumu považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Průzkum se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů, provádělo agentura Median. Podrobné výsledky jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk z tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují s šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytli důkazy. Experti na mezinárodní právo i lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy.
4: Počasí.
0: Dnes bude převládat zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu na kruhovém objezdu ulic Pražská a Ašská se došetřuje srážka dvou osobních aut.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dneska přivítáme v roli našich dopoledních hostů dva kluky z plzeňského gymnázia, kteří ohromili porotu mezinárodní vědecké soutěže pro mladé inovátory. Vymysleli totiž mechanické rameno, které lze řídit pomocí pohybů vlastní paže, podobně jako skelety známé ze sci-fi filmů typu Avatar. Intuitivní ovládání bagrů či nakladačů pomocí senzorické rukavice opravdu funguje. Budeme toho svědky i za chvilku v našem vysílání. Vysvětlí nám to Jan Toman a Jaroslav Kudrna. Nalaďte si naši webovou kameru plzeň.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Julík.

0: Našimi dnešními dopoledními hosty jsou studenti Masarykova gymnázia v Plzni Jan Toman a Jaroslav Kudrna. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Jsem rád, že jste přišli a že jste přinesli i soustrojí, které opravdu stojí za to vidět na webových kamerách. Proto ještě jednou zveřejňuji náš web plzeň.rozhlas.cz. Podívejte se na záložku kamery. Všechno to tam svítí a ten robot, kterého budeme za chviličku popisovat, tak má za sebou už docela velký úspěch. Ale než se k tomu dostaneme, tak se zeptám, vy jste vítězové soutěžního programu pro středoškoláky Samsung Soul for Tomorrow, ale jak to začalo? Jste nějak technicky zaměření už úplně od malička?
1: Ano, já bych řekl, že jako aspoň já tedy ano. Já jsem třeba miloval různě parní lokomotivy a například jsem byl úplně jakoby, řekněme, ujetý na železniční přejezdy.
0: Železniční přejezdy?
1: Jo.
0: Jak jsi, na silnicích?
1: Ano, normálně jsem tam čekal s rodičema a čekali jsme, až pojede vlak a koukali jsme se na to, jak to cinká.
0: A jak se stahují závory a zase se vytahují?
1: Nebo? No, závory byly jako taková prémie, ale u nás ve městě jsme neměli závory teda.
0: Tak to je hezká úchylka, Honzo, teda dobře. Co Jarda?
2: No tak mě od malička k technice vedl táta. Já jsem s ním stavěl RC modely na ovládání a taky letadla a vlastně to začalo strašně moc bavit a začal jsem se tomu věnovat.
0: Mm-hmm. Začalo to už hodně brzy, když jste stavili ty modely?
2: To bylo kolem třeba 8 let, to mm-hmm. začalo. Jo.
0: Tak to je docela hodně brzo. Výsledkem je i to, že tady teď máte robota, který vyhrál tu soutěž, o které jsme mluvili. Musím říct, že jste tu porotu té soutěže ohromili. Za chvilku se k tomu dostaneme, ale kdy přišla ten první impuls, ta první zmínka o té soutěži nebo o tom, že byste měli něco vyrobit, vymyslet? Jak to šlo za sebou?
2: Tak té soutěže se už minulý ročník účastnil jeden náš kamarád a velmi nám to doporučil a proto jsme se rozhodli i my zapojit.
1: Jo.
0: Říká Jarda, on to kýve.
1: Jo, je to pravda.
0: Je to tak. No a zapojit, to se jen tak řekne. Zapojíme se, něco vymyslíme, anebo už se to měli vymyšlené?
2: Tak předchozí léta jsme měli každý vlastní projekty. Jenda stavil stroj třeba na zápalnice, já jsem dělal stroj na galvanické pokovení plastů, aha, že se vezme kousek plastu a dá se na něj vrstva kovu. A letos jsme se rozhodli právě spojit a udělat něco společně a zrovna se nám to hodilo do té soutěže.
0: Dobře, to je tedy ta Jardova verze, to pokovování a Honzo, co
1: jo,
0: to bylo?
1: Ono je to trochu těžké takhle jako říct jednoduše, ale je to stroj, který automaticky splétá vlastně zápalné šňůry.
0: Aha.
1: Takhle to je.
0: A to vás jen tak jako ráno napadne, se zbudíte a řeknete, udělám tenhle ten stroj.
1: No jako, no spíš to byl takový můj dlouhodobý zájem, že jsem se k tomu dostal a prostě to splétá zápalnou šňůru komerční kvality.
0: Aha, to je zajímavé. Tedy Co na ty vaše nápady říká vaše okolí? Třeba rodiče, nebo já nevím, sourozenci, kamarádi?
2: Tak možná si můžou myslet, že jsme trošku jako blázni, ale nám to vůbec asi nevadí.
0: No, Honza to má podobně.
1: Jo, asi tak.
0: Jste z Masarykova gymnázia, ale musíme to upravit, protože vy už máte studium za sebou, mm-hmm. je to tak. Byl nějaký na tom gymnáziu speciální obor, který vám vyhovoval, anebo to bylo to všeobecné studium?
2: Tak já jsem byl na jazykovém, takže jsem měl měl jsem angličtinu a němčinu a hodně těch jazyků a Honza měl právě více biologie a chemie, měl to všeobecné, ale co právě na co se těšíme, tak půjdeme na vysokou školu strojní a tam už se můžeme naplno věnovat té technice.
0: Jdete společně?
2: Ne, já jsem se rozhodl pro plzeňskou.
1: Jo. Já jsem se rozhodl pro pražskou.
0: Aha, dobře. Tak si budete možná potom navzájem konkurovat, až vystudujete, nebo?
2: Nejspíš, no. Jo.
1: Jo, možná.
0: Je to docela možné. Podporovala vás škola v těch vašich nápadech, výmyslech, vynálezech?
1: Jo, tak samozřejmě, jako my třeba musím tady jako trochu pochválit mého třídního učitele například, který byl vždycky si rád vyslechl můj progres, co jsem udělal jako v tom mém projektu, ať už to byl ten můj stroj na tu výrobu té zápalnice nebo i tohoto robotického ramene, tak on se to vždycky vyslechl a trpělivě a za to určitě musím poděkovat. A zároveň i musím říct, že i vedení školy nás tom podporovalo.
0: Hmm, to rádi slyšíme. To robotické rameno za chvilku vyzkoušíme tady ve studiu. Bude to i slyšet? Zeptám se.
1: Tak jako oni ty motory dost pískají, tak uvidíme. A jsou tak jako ve stejné vzdálenosti, jako já mám zhruba pusu od toho mikrofonu, takže budou asi dost slyšet, zhruba jako moje pusa.
0: Už tak zapneme ještě třetí mikrofon, to není žádný problém. Jan Toman a Jaroslav Kudrna jsou našimi dnešními hosty. Poslouchejte dál.

0: Studenti Masarykova gymnázia Jan Toman a Jaroslav Kudrna teď v našem studiu trochu popíšou to, s čím vyhráli soutěž pro inovativní středoškoláky Samsung Solve for Tomorrow. Je to soutěž, která se koná každý rok a letos právě studenti plzeňského gymnázia vyhráli s robotickým ramenem anebo rukou. Jak se to vlastně přesně jmenuje?
1: Řekl bych robotické ovládání bagru. Mm-hmm. Funguje to tak, že jsou tam dvě ramena a jedno je to, které máte nasazené právě na paži a s kterým hýbete.
0: Ano.
1: A to rameno toho samotného bagru by ho mělo kopírovat úplně přesně ty pohyby. Ale jelikož my jsme na tu soutěž si nemohli vzít sebou bagr, protože je moc veliký a drahý, tak jsme právě se rozhodli vyrobit takovou zmenšenou verzi, mm-hmm. která to jenom ukazuje.
0: Takže je to docela malý bagřík, dá se říct, takový vypadá jako ze stavebnice trochu, ale vy jste ho vymodelovali přesně jako klíč, dá se říct. Jo. Jak vás to napadlo, pro boha? To tak, jako se ráno člověk zbudí a řekne si, udělám robotické rameno?
1: Jo. Tak abych začal úplně od začátku, tak ta původní inspirace byla z Avatara,
0: ano.
1: kde jsou takový velicí roboti, do kterých se člověk vleze a pak je ovládá rukama a nohama. Ale to se nám velmi líbilo, jenže jakoby bylo to naprosto nezrealizovatelné, protože to je moc drahé. A po nějaké konzultaci na Západočeské univerzitě, tak nám profesoři doporučili, abychom se zaměřili spíš na lékařství. Takže v tuhle chvíli jsme se rozhodli vyrobit rukavici pro rehabilitaci ruky, například když je člověk po mrtvici a nemůže hýbat prsty, tak by si tu rukavici nasadil a ta rukavice by mu pomáhala hýbat s těmi prsty.
0: Začít to rozpohybovat.
1: Jenže přišel takový velký zlom, na tomhle jsme pracovali několik měsíců, ale pak jsme zjistili, že vlastně ten projekt by trval zhruba tak nejméně 4 roky a ty finance by byly potřeba tak 10násobné. Takže jsme se to rozhodli naprosto přehodnotit.
2: Jo, a zrovna v tuto dobu, dostali jsme se do takové trochu slepé ulice s tím, ale neúplně, jelikož vlastně v tuto dobu, tak jsem byl na návštěvě u mamky v práci a ona vlastně pracuje ve skladu se dřevem. A právě tam pracují lidé, co ovládají takové nakladače na dřevo, které jsou taky právě podobné třeba nějakému bagru, nebo ano. o kterých už jsme mluvili. A právě, že ona říkala, že si občas těžují právě na třeba bolesti zad a rukou, takže jako mě napadlo, co oživit ten starý nápad z toho Avatara inspirovaný a právě zkusit udělat to ovládání pomocí nějakého právě ovládacího ramene, zkusit ovládat právě nějaký třeba ten nakladač nebo třeba nějaký bagr a vlastně udělat úplně jiné ovládání, než právě je třeba teď jako třeba ty různé páčky a joysticky, které úplně nemusí být ergonomicky nejlepší.
0: Dobře, ten vývoj toho stroje nějak asi probíhal, asi to nebylo na první dobrou, jestli si to dobře představuju.
1: Jo.
0: Museli jste něco měnit, fungovalo to hned od začátku?
1: Rozhodně to nebylo na první dobrou, bylo několik prototypů a největší problém pro nás bylo asi programování, protože ani jeden z nás není programátor, my jsme se vyblbli takzvaně na těch... na té konstrukci,
0: na té mechanice,
1: že jsme si to sami 3D navrhli, pak jsme si to vytiskli na 3D tiskárně, nasadili jsme tam tu elektroniku a pak přišlo to programování, což nám zabralo spoustu večerů a bylo to.
2: No, jakože potom jako to bylo takové, ta soutěž totiž měla několik kol a my jsme vlastně museli vždycky něco udělat před tou třetím uzávěrkou toho kola. Takže to probíhalo většinou tak, že jako měsíc a půl jsme nedělali nic, nebo tak 2 měsíce a pak ten týden předtím, tak jsme na tom dělali třeba jako každý den skoro a skoro jsme spali u toho.
0: Dobrá, pojďme to předvést. Potom to ještě posluchačům popíšeme. Ti, kteří mají webové kamery, tak se mohou podívat. Co teď tady uděláte? Zkusme to předvést, jak to funguje. Jo, někdo z vás si tady asi nasadí tu rukavici, je to tak? Nebo?
1: Přesně tak, můžeš to ukázat, Jendo.
0: Tak, teď jsme se tady přesunuli k tomu stroji. Je to vlastně ta stavebnice a vedle toho je ta lidská ruka, která si nasadí tu černou rukavici, to už se teď děje. Tak, a teď tady by ten stroj měl kopírovat pohyby Honzovy ruky. Zaplo se to.
1: Tak co můžete vidět, tak jsou tady, pokud koukáte přes webové kamery, tak jsou tady dvě právě ta 3D tištěná ramena,
0: ano.
1: na nich je elektronika a jedno ovládá Jenda pomocí svojí ruky a tím, že stiskne prsty, tak se sevře ten chňapák nebo
0: ta dlaň
1: té druhé ruky.
0: Dá se říct, že tam jsou přesně klouby kopírované podle lidské ruky? Dá
1: je
0: se
1: to
0: říct?
1: Přesně tak. Jsou v každém kloubu jsou senzory na točení a servomotory a ty obě ruce se snaží srovnat naprosto tu polohu.
0: No funguje to skvěle. Přesně to kopíruje ten pohyb doprava, doleva, nahoru, dolů a vlastně i ta dlaň jako taková, takové ty, jakoby řeknu, prsty vlastně toho stroje, tak úplně přesně kopírují Honzovy pohyby.
1: My jsme tím právě chtěli nasimulovat to sbírání dřeva.
0: Ano.
1: Takže se tím dají třeba sbírat tušky nebo nějaké klacíky a tak dále.
0: Mm-hmm. Jak reagovala porota soutěže, to se od našich hostů dozvíme za malou chvilku.

0: Jan Toman a Jaroslav Kudrna z Masarykova gymnázia jsou našimi dnešními hosty. Jsou to vítězové soutěžního programu pro středoškoláky Samsung Solve for Tomorrow. Ta soutěž probíhala, a to k tomu jsme se ještě nedostali vlastně nedávno, vy jste čerství vítězové, bylo to v finále za Českou a Slovenskou republiku. Jaká byla konkurence? To mě zajímá.
1: Jo. Tak konkurence v tom finálovém kole byla opravdu silná. Byli tam lidé, co vlastně to finálové kolo probíhalo formou prezentace, že jsme měli 10 minut na prezentaci toho našeho nápadu, toho našeho projektu. A ta konkurence měla opravdu jako prezentace na vysoké úrovni. Například tam měli i různé animace, jako například co se dá, jak ten jejich produkt funguje, což my jsme tam neměli. Takže nás hodně překvapilo, že jsme to vyhráli. A například tam byl koš, co za vás automaticky třídí odpad, a ještě když právě hodíte do špatného koše, tak vás za to trošku seřve.
0: No. To je hezký nápad. Ještě nějaký si pamatujete, to nás zajímá, jestli ta konkurence byla opravdu taková.
2: Tak co mě třeba hodně překvapilo, jako pokročilostí toho prototypu, tak kluci z jednoho týmu se rozhodli vytvořit chytré vložky do bot, které vlastně trackují váš běh a tlak při dopadu na vaše nohy. A měli opravdu už hotový funkční prototyp, který byl hodně pokročilý, a to nás velmi jako překvapilo. Hmm.
0: Takže to vítězství vás překvapilo hodně, nečekali jste, že vyhrajete. Možná porotu oslovilo to, jakým způsobem se ten robot, to robotické rameno dá v budoucnu využít. Máte nějakou představu, co s tím bude?
1: Jo, tak nás právě jako naše první využití je právě například v ovárání nějakých bagrů nebo těžké techniky obecně. Ale například nás napadlo i to vymyslet jako způsob ovárání například operačních, dálkových operačních strojů ve zdravotnictví. A nebo například dálkové zneškodňování výbušnin, jak jsou takový ty robotci, co mají ty chňapáky a ty se na to používají. Takže asi tak.
0: To je docela široké využití. Otázka je, jestli na tom budete spolupracovat, když jste v tom prvním vstupu řekli, že každý jdete na jinou vysokou školu.
2: Tak myslím si, že to nebude zase až taková překážka a doufám, že budeme spolupracovat i dál.
0: Dobře. Úplně poslední otázka. Máte nějaké další plány? Já odmítám věřit tomu, že by to tím ramenem robotickým končilo tohleto. Že tak už možná nějaký nápad máte dál.
2: Rozhodně to tím nekončí. My se budeme snažit v tom projektu dál pokračovat a zjišťovat další uličky a možná využití, co se dá. A případně budeme dělat určitě na další spoustě projektů. No.
1: Ona vlastně výhoda tohoto projektu je to, že se vlastně nejedná jenom o tento prototyp nebo tento specifický produkt, ale jedná se vlastně o koncept ovládání. Takže to vlastně můžeme najít právě využití vlastně ve spoustě různých odvětví do budoucna.
0: Výborně. Nechystáte ještě něco dalšího? Mně tak napadá úplně třeba z jiného ranku než roboti nebo ramena a tak?
2: Tak už máme takové nápady třeba na využití, že by se to rameno připevnilo třeba na dron.
0: Aha.
2: Ale zatím jsme se zaobírali naší maturitou hlavně, která byla teďko čerstvě nedávno. A zatím tolik nepracujeme na tom.
0: Teď máte prázdniny, tak co?
2: Přesně tak.
0: Gratulujeme k maturitě a gratulujeme k vítězství v té soutěži. Je to velký úspěch pro celé západní Čechy. A jsme rádi, že jste dneska přivedli a přinesli vlastně ten výrobek, který vyhrál. Našimi hosty dneska byli Jan Toman a Jaroslav Kudrna. Moc krát děkuju a ať se vám daří, kluci.
2: Taky děkuji.
1: Děkujeme za pozvání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

V nemocnici v Chebu možná nebude porodnice. Kvůli nízkému počtu porodů hrozí její uzavření. Karlovarský kraj proto dál jedná se zdravotními pojišťovnami. Proti uzavření se ohradilo i město Cheb a krajská hospodářská komora. Už za chvilku podrobnosti.

0: Nemocnici v Chebu hrozí uzavření. Má totiž jen zhruba 300 porodů za rok, podle zdravotních pojišťoven by jich mělo být minimálně 600. Karlovarský kraj ještě pro letošní rok vyjednal výjimku. Co bude dál, to zatím nikdo neví. Proti rušení porodnice se ohradila i radnice v Chebu a možné uzavření se nelíbí ani místním obyvatelům.
1: Určitě by se neměla uzavírat, já jsem tu porodila po druhou dceru a jsem spokojená jak s personálem, ze vším.
2: Paní Moniko, vy bydlíte kde, v Chebu nebo poblíž Chebu?
1: Kousek od Chebu.
2: Porodnice v Chebu byla vaše první volba?
1: Ano, určitě na 100%.
3: Dobrý den, je, tak vy už máte malinkou zabalenou, tak to je fajn, tak já přijdu později za váma. Aha. A vy potom císařským lidu už jste vstávala, vidíte, všechno v pořádku, tak ještě s paní doktorkou dorazíme. Jo?
2: Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Schneiderová Václava. Uzavření porodnice, co vy na to říkáte, protože jste skutečně tady strávila spousty let, pokud by to nastalo?
4: Velká škoda, myslím si, nejenom samozřejmě pro maminky, protože k nám rádi jezdí a jsou spokojené, ale samozřejmě by přišel i personál o práci.
2: Vnímáte třeba, že ten zájem začíná trošičku narůstat?
4: Řekla bych, že ano, ale tak nějak jako pomalu, ale narůstá.
2: Tak ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že uzavření jakéhokoliv oddělení by byla velká škoda.
5: Může se stát, že se porodnice zruší a za pár let zjistíme vlastně, že nám zase naopak chybí, protože ta populace se tady prostě rozrostla.
2: Zachovat porodnici v Chebu chce i samotné město. Napsalo proto dopis vedení Karlovarskému kraji. Potvrdil místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
6: Predikce nám říkají, že měla by stoupnout porodnost s tím, jak tady vznikne nová průmyslová zóna, nová výroba, tak se dá předpokládat, že zde přibyde i mnoho mladých lidí.
2: Karlovarský kraj proto dál jedná s ministerstvem zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
7: S tím, že v současné době probíhá poměrně rozsáhlé jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci, a my samozřejmě budeme vést komunikaci jak s pojišťovnami, tak s ministerstvem, jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém a že to může být to, co třeba na tom Chebsku bude chybět do budoucna. Nicméně ta čísla jsou jasná.
8: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
2: Dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. K žádosti o zachování porodnice se připojila taky Krajská hospodářská komora. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Co dneska nemusíte zvládnout sami, to je Humoriáda. Jako tradičně bude mít hosta mezi 16. a 17. hodinou a dnes tím hostem bude herečka Martina Hudečková. Tak určitě poslouchejte. Zpívat teď bude Anna K. Písnička Nebe.

Dneska je to na den přesně 50 let od premiéry slavného českého filmu Marečku, podejte mi pero. Všimneme si toho po půl dvanácté, do té doby třeba zprávy v 11, které začnou už za 3 minuty.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov na Karlovarsku hledá firmu na přístavbu základní umělecké školy. Na knižní lázně dorazí do Mariánských lázní desítky osobností literatury. O prázdninách se zloději zaměřují hlavně na byty. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. V Ostrově na Karlovarsku hledají stavební firmu, která zajistí přístavbu základní umělecké školy. Mezi dvě stávající budovy stavebníci postaví novou část a objekty tak propojí. Dělníci k nim navíc připojí nová křídla a tím škola získá další učebny. Vedení města očekává, že vítězná firma začne se stavbou na podzim, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Věřím, že zájem bude veliký, bude možná i spoustu dotazů, je to opravdu nadlimitní částka, takže uvidíme, jak ten zájem bude a jak dlouho nám to bude trvat, ale rádi bychom to do léta měli vysoutěžený a v září začali se stavbou. Máme na to letos připraveno nějakých 35 milionů korun.
0: Dostavba základní umělecké školy potrvá 3 roky a bude stát zhruba 175 milionů korun. Desítky osobností nejen ze

0: světa literatury obohatí letošní knižní lázně. Akce vznikla v době covidové pandemie a stala se součástí kulturního života v lázeňském městě. Jak uvedla mluvčí festivalu Martina Reková, kromě literatury přináší i zábavu, přednášky nebo výstavy. Letos se bude věnovat i mediální gramotnosti, dezinformacím či queer minulosti lázní. Sedmiročník akce se koná v Mariánských lázních od 18. do 21. června. Celkový počet vloupání do bytů rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně kvůli výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezidia.
1: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytů.
0: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. Podle České asociace pojišťoven tak 7 z 10 českých domácností nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale taky na arabském poloostrově a Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Americká televize NBC s odkazem na nejmenovaného vládního činitele zase tvrdí, že Írán i přes podepsání dohody stále operuje v Hormuzském průlivu. Směrem k lodím proplouvajícím úžinou měl několik nocí po sobě vysílat drony.
2: Počasí.
0: Dnes bude převládat zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových lázních na Chebsku v ulici Náměstí míru narazilo nákladní auto do lampy veřejného osvětlení. Na místě zasahují policisté.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je středa po 11. hodině a tak nás čekají příběhy nejen šumavské. Ten dnešní díl nás vezme do Rejštejna, tedy na břeh řeky Otavy. No a ještě předtím dostane slovo Josef Fousek. Jeho zamyšlení má název Kalné vody.
2: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Kousků v svět. Kalné vody. Jsou chvíle, kdy se bojím setkání s kýmkoliv, koho dobře neznám. Přibývá, a to den co den, těch, kteří straší své okolí jako strašidla na hradu Okoři. Všechno vědí, všechno mají potvrzeno a tajemně se tváří, jo, tady to špatně dopadne. Spílá se podnikatelům, politikům, starostům, prezidentům, doktorům, polici, každému, kdo zastává jakýkoliv úřad. Tajemně vám dýchají do tváře a šeptají, mě můžete věřit. Já to vím, víte od koho? Před šiřiteli špatných zpráv se nikam neschováš. Můžeš chodit oklikami a přesto je potkáš. Osoba utrousí slůvko, větu zavánějící druhým významem a to sdělení jde s námi, vrtá hlavou a zamotává mysl. Podezření, domněnka, co chtěl ten člověk říci, co chtěl naznačit. Přestože to byla kecanina, nejasná a vzdálená skutečnosti, byla zaseta v našem vědomí. Dáváme si do souvislosti nesouvislý děj, o kterém se začínáme domnívat, že se stal. Ta zpochybňující informace začíná se zdát důležitou. Člověk blábolista nás infikoval a stal se příčinou našeho tonutí v kalných vodách. Ačkoliv nepadlo žádné konkrétní jméno, začínáme věřit vyslyšenému. Určitě to byl ten, no a stalo se to tenkrát, když... Přichází vyvrcholení nedokončené pomluvy. Začínáme věřit, že nám bylo ublíženo, že se stalo něco, co nedokážeme pojmenovat, ale víme o tom. Napůl vyřčené podezření, nedokončená zpráva, lehce nadhozená s tajuplným úšklepkem, je jako nevylečitelný exém. Myslíme na informátora a vyčítáme si, že jsme nedokázali toho člověka minout, nebo mu říci, nemám na vaše řeči čas. Obdivuji ty, kteří dokáží říci, to jsem zase vyslechl pitomé věty, které za okamžik zapomenu. Bohužel já patřím mezi ty, kteří je nezapomínají. Do kalných vod se utápím a uvnitř hynu úzkostí a marně ptám se sám sebe, proč poslouchal jsem blbosti.
1: Fouskův svět.

Město Rejštejn nepatří jen mezi čtyři nejmenší města v Česku, ale i mezi ta nejstarší sídla na Šumavě. První zmínky o Rejštejnu jsou známé už z první poloviny 14. století, kdy se tu usídlili zlatokopové. Za chvíli se tam vypravíme s naším seriálem Příběhy nejen šumavské. Teď ale pojďme na vodu. Sezóna začíná. Xindl X.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
0: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Město Rejštejn na břehu Otavy patří mezi nejmenší města v republice, žije zde okolo 250 obyvatel, mezi turisty nepatří mezi ty nejvyhledávanější cíle na Šumavě, většina lidí městem jen projede směrem na Srní, Modravu nebo na Kvildu. Přitom Rejštejn se svým okolím nabízí opravdové skvosty, například Majerovu skálu. Její příběh přinášejí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské. Město Rejštejn nepatří jen mezi čtyři nejmenší města v Česku, ale i mezi ta nejstarší sídla na Šumavě. První zmínky o Rejštejnu jsou známé už z první poloviny 14. století, kdy se tu usídlili zlatokopové.
2: O 200 století později byl Rejštejn povýšen na samostatné královské horní město. Když pak došlo k útlumu těžby zlata, zabydleli se tu skláři.
1: Město se rozkládá u řeky Otavy doslova vklíněné mezi ostré svahy, ze kterých činí mnohé skalní výstupky. Jedním z nich je i Majerova skála, která se nachází na východním svahu nad obcí. Právě tady měl podle legendy sídlit bohatý sedlák Majer.
2: Hospodaření mu šlo výborně a špatně se neměl, ale trpěl zlou nemocí, lakotou. Jednou přišel do dvora starý žebrák, aby zkusil vyprosit na hospodáři nějakou drobnou almužnu. Znal Majerovu pověst lakomce a tak byl překvapen, když místo psů přilétl ze světnice celý uzlík darů.
1: Žebrák několikrát poděkoval a v úžasu pospíchal domů, aby se rodině pochlubil s nečekaným úspěchem. Když však před zraky blízkých uzlík rozvázal, zjistil, že Majer si z něj ošklivě vystřelil. V plátenku bylo jen kamení od cesty.
2: Starý žebrák se červenal a styděl, ale nejvíce jej ovládl hněv, neb takovou si nezasloužil. V rozčílení především proklel sedláka Majera i s dvorcem, všemi jeho polnostmi a lesy.
1: A tu se ozval na vrchu hrozný lomos. Kopec se mohutně otřásl, země popraskala a Majerův dvůr se propadl do země i se svým majitelem. Není známo, zda k úhoně přišel ještě někdo další, ale sedláka Majera nenašli a už ho nikdy neviděli. Snad tato událost dala vzniknout skalám i haldám kamení.
2: Na Majerovu skálu si můžete v pohodě vyšlápnout, jen je potřeba počítat s velkým převýšením, ale vyhlídky ze skály za tu cestu stojí. A když budete mít štěstí, narazíte na volně putující cedulku připomínající Járu Cimrmana.
1: Stojí zde. 1. srpna 1914 Jára Cimrman, český myslitel, vynálezce, objevitel, učitel a gynekolog amatér, jen těsně minul tuto vyhlídku při cestě do Čech. Protože vzdálenost 283,941 km je v celosvětových rozměrech prakticky zanedbatelná, můžeme směle tvrdit, že největší z Čechů zde stanul.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

náš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi přenci, tvou vůni mezi tisících.

0: Zdeňka Horáček a legendární album V penzionu svět, Richard Miller, Rozeznávám. No a my pokračujeme dál, budeme vzpomínat. Hliník se odstěhoval do Humpolce, Hujer Metelesku Blesku, Už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplynulo právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, který nás vezl na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, Metelesku, Blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
4: Kam až sahají Hujerovi?
5: Hujer! Studuje tady Hujer!
6: Máňa!
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
4: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
7: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
8: No a co?
7: Že už začne hodina.
8: Ano.
7: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchym hoďo do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hoďo do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

Správně marinovat maso určené na grill se musí umět. Jarka Vykoupilová a její babské rady vás to za chvilku naučí ještě do dnešního poledne. Teď Hana Zagorová, lásko vítej. Hezké předpoledne a když už budeme mluvit o jídle, tak dobrou chuť k obědu.

0: Babské rady.
1: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření. Paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili. Záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku se podařilo městské policii doplnit stavy strážníků. V Ostrově na Karlovarsku začne výstavba biatlonového areálu. Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní skupinu, která nelegálně obchodovala s osobními údaji. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Stejně tak se opět lidé můžou setkávat se strážníky na kolech.
2: Chodov, stejně jako řada dalších měst, měl nedostatek strážníků, proto v loňském roce zintenzivnil svoji náborovou kampaň. V současné době působí u městské policie celkem 16 strážníků rozdělených do 4 směn. Tým pak dále doplňují dva asistenti prevence kriminality, velitel městské policie, jeho zástupce a preventista. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Ostrově vybrali firmu pro výstavbu biatlonového areálu. Bude stát nedaleko fotbalového hřiště. Součástí centra bude vzduchová střelnice, asfaltový okruh, zázemí pro sportovce nebo workoutový kout. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, bude cena za výstavbu areálu nižší, než město počítalo.
3: Nakonec se nám teda přihlásili 4 firmy. Úvodně projektová cena bez DPH byla nějakých 11 milionů 300 tisíc a podařilo se nám vysoutěžit cenu zhruba o 20% nižší, to znamená, že vítězná cena byla někde 9 milionů 200 tisíc korun.
0: Biatlonový areál by měl být hotový do konce roku. Město tam chce

0: následně vybudovat i ovál pro letní přípravu. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a taky hotovost. Gang měl podle policie pevnou strukturu, včetně koordinátorských nebo operátorských pracovních postů. Skupina se řídila podle ceníku, který určoval například jednorázové poplatky nebo předplatné za poskytování nelegálních služeb. Skotsko-americký zpěvák David Byrne dnes vystoupí v Praze. Zakladatel skupiny Talking Heads představí v O2 Univerzu své nové album Who is the Sky, které je jeho první studiovou nahrávkou od éry American Utopia.
1: Nové album začal David Byrne připravovat v roce 2023 po skončení projektu American Utopia, který zahrnoval album, světové turné i divadelní inscenaci na Broadway. Praze představí David Byrne skladby z nové desky za doprovodu 15členného souboru Ghost Train Orchestra. Program koncertu nabídne také výběr z jeho solové tvorby i písně skupiny Talking Heads. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Sport. Rakouští fotbalisté oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech vítězstvím nad debutujícím Jordánskem 3-1. Argentina na úvod skupinové fáze porazila Alžírsko, Francie, Senegal 3-1 a Norsko, Irák 4-1. Počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, k večeru pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních na náměstí Míru narazilo nákladní auto do veřejného osvětlení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
3: 12 hodin a 5 minut, právě teď v tomto čase začínají písničky pro vás na vaše přání. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. S vámi je dnes odpoledne Zlata Kinská. Připomínám, že svátek má Adolf. Teď už vám zpívá Marek Ztracený písničku Zastav mě. Já vám určitě nebudu říkat, zastavte se s námi. Naopak, volejte do studia na číslo 221 55 37 37 a dnes se nezastavujte u žádné písničky. Pojďte společně s námi si volat, přát, plnit svá přání na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Máte také možnost napsat své gratulace, vzkazy, my je za vás moc rádi vyřídíme. Život je v běhu, tak to je. A my vás rádi budeme v dnešním dni opět doprovázet. Krásné odpoledne.

0: Tak to byla písnička Zastav mě a Marek Ztracený na Českém rozhlase Karlové Vary v konci textu zpíval o tom jen právě teď tady. Tak já doufám, že teď a tady budete také i vy spolu s námi s rádiem vašeho kraje. Jako první se dnes dovolala Míša z Kyselky. Hezký den.
1: Hezký den. Já bych chtěla nechat zahrát a taky říct pro naší nejlepší kamarádku a spolupracovnici Anešku Jirku. Milá Aneško, jsi ta nejlepší kamarádka, kterou jsme měli a budeme mít. Máme tě nejvíc rádi, máme tě všichni v našem srdíčku. Moc nám na tobě záleží a všichni na tebe budeme myslet, vzpomínat a prostě jsi ta nejlepší, kterou jsem kdy poznala. Jsi skvělá, prostě byla s tebou švanda. Já prostě nemám slov, chtěla jsem i volat i včera, neměla jsem odvahu, ale je to prostě za celý žlutý tým z práce a taky za naší Pavlínku. Aneško, máme tě moc rádi. A bude to písnička, na kterou jsme se domlouvali a omlouvám se, že jsem takhle nervózní a je mi do brku.
0: Míšo, to je život, to se děje, i nám je občas do breku a věřte, že za tím mikrofonem to není vůbec jednoduchý, když se vám dějou i v životě různé věci jako vám. Jsme všichni lidi, tak to prostě je. Krásná písnička, Pár přátel, Michal David na Českém rozhlase, Karlovy Vary. Mějte se krásně, moc vás všechny zdravíme i vaši úžasnou přítelkyni. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byl Michal David na přání naší posluchačky. A další posluchačka už je na telefonu po Míše z Kyselky. Volá Míša ze Sokolova. Hezký den, Míšo.
1: Dobrý den, Zlatko, ráda vás taky slyším. Poslouchám rádu, vaše rádio Karlovy Vary. Pozdravuji všechny lidé, kteří vás poslouchají každý den. Posílají písničky na přání. Chtěla bych nechat zahrát mému chlapovi, který je ponoční, a na Vojtíška, na který se těšíme, přijde každou chvilku ze školy, čekám na něj. A hlavně, aby mu všechno dopadlo, vám Zlatíčko taky. A byla by to písnička, na čem jsme se domluvili, a k vám do rádia.
0: Díky moc. Já už pouštím krásný duet v podání Davida Dejla, Moniky Absolonové. Budu tu stát, já jsem tu stále s vámi, budu tu za mikrofonem. U Českého rozhlasu Karlovy Vary vás teď zdraví Zlata Kinská. Pozdravujte svého manžela, pozdravujte Vojtíška a opět někde s vámi zase, Míšo, naslyšenou. Hezký den.
1: Naslyšenou. Hezký den.

0: Než přijde čas poslední slova písničky Budu tu stát Davida Dejla, Moniky Absolonové, já jsem tu s vámi a také i náš další posluchač. Hezký den ve vysílání. Je čas
1: Dobrý
0: na další
1: den.
0: Přání. Povídejte.
1: Tak já bych sem chtěl paní Aničce, co má ráda zpěváka Petra Spáleného, tak jednu písničku od něj, na kterou zapomínáme, tak ať se vám trošku to. A zdravím Pepu z Horního Chlapkova a Standu, dlouho jsem je nezdravil, tak je zdravím. No a je to písnička pro všechny. Mějte se krásně, ať už je konečně teplo a to je tak všechno. Jo a ještě fotbalistům na zítra, konečně už taky jednou vyhrajou. No a mějte se fajn, na skvěle.
0: Tak fanděte, držíme palce a je tady vámi vybraný song Plakalo baby, Petr Spálený na Českém rozhlase Karlovy Vary. Zdravíme do Hranic. Naslyšenou.
1: Děkuju, na skvěle.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Obyčejná holka, Lucie Bílá, jedna z nás, jedna žena. My jsme tady teď dokonce dvě na vás. Hezký den, na telefonu už se mnou čeká Jarka ze Sokolova. Zdravím vás.
1: Já vás tady zdravím do Varu i do studia a samozřejmě i všechny posluchače, jmenovitě svého kolegu, který ho potkávám čas od času. A on je takový nesmělej, nechci si furt zahrát, že by to nezvlád, což není nic složitýho, ale takový holce asi stydí, tak mu nechám zahrát písničku. Jmenuje se to All for Love, vše pro lásku, je to z filmu Tři mušketýři a zpívá to Bryan Adams, Sting a Rod Stewart. Takže mu posílám hned tři zpěváky.
0: Super, tři v jednom, All for Love, na přání Jarky ze Sokolova a pro vašeho známého. Mějte se krásně, hezký
1: ano,
0: den.
1: Ano, pana Vladimíra, to jsem ještě zapomněla říct.
0: Tak zdravíme Vláďu, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Krásná písnička v podání Briana Adamse, Roda Stewarta, také Stinga na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Další písnička bude česká a vybral ji náš posluchač Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Určitě bude česká, krásná písnička Volčárky Reskový. No při tom Petrovi Sváleným, co nechával Jaromír hrát, jsem se tady drobet, to je taková nádherná písnička, tak jsem se drobet rozkolíbal tady u toho stolu a dokonce jsem dostal chuť na skleničku dobrého vína. Představte si to. A hrozně dobrý víno, že prý je borůvkový. Nevím, ještě jsem ho nikdy nechutnal, ale prostě to, co je z borůvek, je bombastický. Že jo? Třeba takový borůvkový koláč, politej šlihačkou, já vás musím drobet namladit, nebo borůvkový knedlíky, že jo, s tím tvarohem a ten cukr a mástičko. To je prostě nádhera.
0: Mám ráda třeba jogurt s borůvkama.
1: Ano,
0: a nebo
1: taky.
0: Borůvky s cukrem, tak nám to dělala vždycky babička.
1: Takže písnička Šárky Reskový, borůvková, si dneska necháme zahrát.
0: Tak pro všechny,
1: pro
0: vás, co milují borůvky.
1: Pro všechny Adolfy, který mají dneska svátek, že ano.
0: Přesně tak. Krásný
1: díky dál. Moc.
0: Naslyšenou.

Tak to byla písnička ve znamení borůvek na přání našeho posluchače Standy z Dolců. Jdeme plnit další přání, tentokrát písemné. Hezký den, milé rádio a všichni posluchači, zdravím vás písničkou a chtěla bych vás pozvat také k nám na sever, do Polabské krajiny a míst v okolí nejen Labe, ale i do skal a jejího okolí. Protože i u nás na severu je tak hezky, jako je hezká krajina tady na Karlovarsku. Až budete plánovat dovolenou, tak nezapomeňte, že v celé naší republice je krásně, i když nemáme moře. A oblíbené Karlovarské rádio si naladíte všude. Moc vás zdravím, vaše věrná posluchačka ze severu a děkuji za písničku. My jsme rádi, že nás posloucháte i tam, rádi plníme. No a vybrala jsem písničku, jak jinak než řeku. Řeka Klára Vytisková a Jana Kirchner.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání to teď budeme plnit Pavlovi z Karlových Varů, který si dnes nechává od nás zahrát písničku pro svoji milovanou manželku Alenku. Písnička se prý jmenuje Párkrát. Už vám hraje, poznáváte určitě a posílá jí k jejich výročí. Tak přejeme krásný den, hodně lásky, hezky si to užijte a oslavte. Petr Kolář na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, na vaše přání.

0: Jedna písnička z lásky v podání Petra Koláře. Na přání teď budeme hrát našemu dalšímu posluchači a tím je Milan z Habartova. I vás vítám, hezký den.
1: Dobrý den, všem přeji hezký den. A chtěl jsem tuto písničku věnovat všem děvčatům a ženám, které říkají, jsem senior, už začně, které o nás říkají, že chlapi máme život lehčí, než máte vy, možná, že patříte i vy. Tak jsem chtěl tuhle písničku dát, že ani my to nemáme vždycky v životě lehčí.
0: Já si myslím, že určitě ne. Já si myslím, že každý to máme něčím jiným, těžký nebo lehčí, ale myslím si, že jsme na tom hodně podobně. My jenom prý údajně zvládáme víc věcí najednou, ale nejsem o tom přesvědčena. Já občas jsem ráda, že zvládnu jednu. Tak jdeme na to. Válka na Itálii. Váš výběr. Krásný den.
1: Naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou.

0: Další přání je splněné. Ještě jedno stihneme do konce dnešních písniček pro vás. Za malou chvíli to budou zprávy s Lenkou Polákovou. Přesně za 5 minut přinese čerstvé informace, hlavně od nás z našeho regionu. Po 13. hodině hned po zprávách to bude jako vždy Alex a host. Hostem pořadu dnes bude ovšem jiný host, a to herec Ivan Vyskočil. Přeji vám příjemné poslouchání na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď tedy jdu plnit poslední přání paní Olze, která je teď na cestě z Prahy. Hezký den.
1: Krásný den, Zlatko. Cestujeme s Vládíkem z Prahy a tak jsme si řekli, že bychom vás pozdravili do těch Varů, protože ještě nejsme na Karlovarském kraji. No a tak jsme si vybrali to příjemnění cesty písničku od Olivie Newton-John a Barry Gibba písničku Iceland a dál půjteli. Já to neumím říct. Ale je moc hezká, tak nějak nás pohladí při té cestě. My vám přejeme moc hezký den a někdy se zase uslyšíme tě a děkujeme za hudební přáníčko.
0: Tak já už hraji vámi vybranou písničku Islands in the Stream. Přeji vám šťastnou cestu a jsme rádi, že vám děláme společnost i při vašem cestování. Naslyšenou, krásný den.
1: Naslyšenou, děkujeme.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Neznámý muž v Praze lákal děti do auta, hledá ho policie. Karlovarští zastupitelé budou rozhodovat o novém zdroji tepla pro lázeňské město. Žlutice modernizují jídelnu základní školy. A dnes bude oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Policie hledá muže, který v Praze lákal dva 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let. Má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycený, cen je na webu policie. Zastupitelé Karlových Varů se připravují na změny v tepelném hospodářství. Podle studie by město mohlo zvolit výstavbu vlastního zdroje tepla nebo modernizovat přivaděč z Vřesové, odkud do lázeňského města dodává teplo Sokolovská uhelná. Podle primátorky Andreje Pfeffer-Ferklové z Hnutí ANO město rozhodne do konce roku a zvolit musí finančně výhodnější variantu.
5: Základní požadavek města Karlovy Vary bude na to, aby jsme dopředu znali cenu tepla pro koncového zákazníka a budeme se bavit o tom, kdo a za čí peníze se rekonstruuje daný přivaděč. V září bychom rádi už schválili, kterou variantu zvolíme a měli na stole jasné výpočty, jak se bude cena tepla odvíjet do budoucích období.
4: Ve Žluticích opravují jídelnu základní školy v Poděbradově ulici. Po rekonstrukci bude připravovat obědy taky pro děti z mateřské školy a klienty pečovatelské služby, která rozváží jídlo seniorům na Žluticku. Většinu nákladů na stavební práce pokryje dotace. Nové gastronomické vybavení ale město zaplatí ze svého rozpočtu, říká nezávislá starostka Helena Plicová.
6: Ta rekonstrukce zahrne kompletní výměnu vodovodních, odpadních rozvodů, elektroinstalace, moderní vzduchotechniky a součástí toho je také nové gastrovybavení.
4: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky.

0: iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky Českého rozhlasu v Českém rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Sport. České volejbalistky v Lize národů nestačily na světové jedničky z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa podlehly po setech 18-25, 21-25 a 22-25. Počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se v úseku Cheb Kinčperk nad Ohří pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
2: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
3: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, si skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak si je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného, jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mě něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to vzala jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižková a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později. To bylo, až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky. Tondu Moskalika já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat. A já jsem hrál sám se sebou. A sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropatroštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý a kdysi Honza Čenský položil otázku a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil jsi si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říkal, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No,
0: měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla. Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada hlavola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to ne. Ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mě je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že je, ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo no, jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. Tak si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Hmm. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anif rozvedený, jsem to dal přičíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, tuhle, já jsem dokud ještě žil Honza Kačer, tak my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci, jo? Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci, už ne.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera, byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si
1: ano,
0: zkrátka
1: ano,
0: sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Porodnice v Chebu hrozí uzavření, má málo porodů. V Karlových Varech začala výroba hlavních cen pro Mezinárodní filmový festival. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomo. Chce například zakázat prodej přes internet. A zítra bude až skoro jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V nemocnici v Chebu možná nebude porodnice, kvůli nízkému počtu porodů hrozí její uzavření. Kraj proto dál jedná se zdravotními pojišťovnami. Proti uzavření se ohradila jak krajská hospodářská komora, tak i radnice, potvrdil místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
2: Predikce nám říkají, že měla by stoupnout porodnost s tím, jak tady vznikne nová průmyslová zóna, nová výroba, tak se dá předpokládat, že zde přibude i mnoho mladých lidí. Jakmile se něco uzavře, tak už se to těžko obnovuje.
0: Porodnice v Chebu má ročně 300 porodů. Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje jako minimum 600 porodů za rok. V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových globů, hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky držící v rukou symbolický křišťálový globus. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Původní návrh ocenění od výtvarníka Tóna Stana se ale nemění, říká ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.
3: Jako do té výroby prakticky nezařizujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času, těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
0: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary začne v pátek 3. července. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1,2 miliardy korun ročně. Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Šéf NATO taky ocenil větší zapojení Evropy a Kanady do obranných struktur aliance.
4: Spojené státy dali jasně najevo své odhodlání stát za NATO. Očekávají ale, že spojenci budou spravedlivěji sdílet větší odpovědnost za naší bezpečnost tady v Evropě. Spojené státy jasně zdůraznili, že je zásadní.

0: aby Evropa a Kanada vyvinuli větší úsilí v oblasti konvenčních vojenských schopností.
1: Sport. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Úvodní duel 23. července odehrají na hřišti soupeře. Počasí. V noci a zítra čekejte oblačno, postupně až skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne přechodně s většinou oblačnost a místy přeháňky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty 14 až 11 stupňů Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 13 v úseku Boč Stráž nad Ohří pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Slyšeli jste čerstvé zprávy, které vám dnes přináší a připravuje do vysílání Lenka Poláková. No a jak jste od ní mohli slyšet už teď právě ve zprávách, v nemocnici v Chebu možná nebude porodnice. Kvůli nízkému počtu porodů hrozí její uzavření. Karlovarský kraj proto dál jedná se zdravotními pojišťovnami. Proti uzavření se aktuálně ohradilo i město Cheb a krajská hospodářská komora. Více se tomu budeme věnovat v této hodině krátce po půl třetí. Do té doby si dáme písničky i ty, které nestárnou. Podíváme se na to, jaké akce se dnes konají u nás v regionu. No a také si vysvětlíme, proč nám celý život roste nos. Více už Martin Písařík za pár minut. Jdeme na hudbu, krásný poslech a já vám přeji hezké odpoledne s rádiem vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt osmitisícovky navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad osmitisíci. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: První kulturní pozvánka dnes zamíří do Chebu. Chebská galerie výtvarného umění vám dnes nabízí od 17 hodin přednášku o mimořádném obrazu. Jde o zátiší s pávem od Karla Purkyně, který byl více než 60 let nezvěstný. O obrazu vám pohovoří Roman Musilvíce, ředitel Západočeské galerie v Plzni, která dílo zakoupila do svých sbírek. Na Karlovarskou hvězdárnu dnes můžete přijít na hezkou besedu s hvězdářem. Dnes povypráví o fascinujícím a pestrém světě měsíců planet. Některé možná ukrývají dokonce i život. Začátek je v 18 hodin a 18 minut přesně. Legendární Angličáky můžete vidět v Ašském muzeu v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973. Výstava s názvem Jen řekni Sokolov je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době tam byl nejvýznamnější kulturní událostí. Prohlédnout si je můžete v Sokolovském zámku. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se počase vrací do českého výstavního kontextu s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. A Chebské muzeum vás aktuálně zve na výstavu s názvem Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy tuto známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. A loutkám se budeme věnovat i po 15. hodině, budeme si povídat o festivalu Kinžvartská loutka. Zůstaňte s námi, teď už pro vás další porce písniček, které nestárnou. Klidný poslech, jestli jste někde na cestách, tak dobře dojďte a klidné odpoledne s rádiem vašeho kraje.

0: Škatule a skupina Rangers na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Porodnice v Chebu hrozí uzavření, má totiž jen zhruba 300 porodů za rok. Podle zdravotních pojišťoven by jich mělo být minimálně 600. Kraj ještě pro letošní rok vyjednal výjimku. Co bude dál? To zatím nikdo neví. Proti rušení porodnice se ohradila i radnice v Chebu. A možné uzavření se nelíbí ani místním obyvatelům.
1: Určitě by se neměla uzavírat. Já jsem tu porodila druhou dceru a jsem spokojená jak s personálem, ze vším.
2: Paní Moniko, vy bydlíte kde? V Chebu nebo poblíž Chebu?
1: Kousek od Chebu.
2: Porodnice v Chebu byla vaše první volba?
1: Ano, určitě, na 100%.
2: Už jste tam měla domluvené?
1: Jo, byla jsem registrována do porodnice.
2: A malička se narodila, kdy je to pár hodin, co je na světě?
1: 7 ráno.
2: 4 hodiny na světě?
1: 4 hodiny.
3: Dobrý den. Je, tak vy už máte malinkou zabalenou, tak to je fajn, tak já přijdu později za váma. A vy potom císařským řezu už jste vstávala, vidíte, všechno v pořádku, tak ještě s paní doktorkou dorazíme. Jo?
2: Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Schneiderová Václava. Uzavření porodnice, co vy na to říkáte, protože jste skutečně tady strávila spousty let, pokud by to nastalo?
4: Velká škoda, myslím si, nejenom samozřejmě pro maminky, protože k nám rádi jezdí a jsou spokojené, ale samozřejmě by přišel i personál o práci. Tu práci milujeme, děláme ji strašně rádi.
2: Vnímáte třeba, že ten zájem začíná trošičku narůstat?
4: Řekla bych, že ano, ale tak nějak jako pomalu, ale narůstá.
2: Tak ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že uzavření jakéhokoliv oddělení by byla velká škoda.
5: Já chápu, že v současné době celorepublikově klesá počet porodů, ale na druhou stranu Chebsko a vůbec město Cheb se v současné době velice snaží ten region rozvíjet. Může se stát, že se porodnice zruší a za pár let zjistíme vlastně, že nám zase naopak chybí, protože ta populace se tady prostě rozrostla.
2: Zachovat porodnici v Chebu chce i samotné město. Napsalo proto dopis vedení Karlovarskému kraji. Potvrdil místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
6: Predikce nám říkají, že měla by stoupnout porodnost s tím, jak tady vznikne nová průmyslová zóna, nová výroba, tak se dá předpokládat, že zde přibude i mnoho mladých lidí. Jakmile se něco uzavře, tak už se to těžko obnovuje.
2: Karlovarský kraj proto dál jedná s ministerstvem zdravotnictví i se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
7: S tím, že v současné době probíhá poměrně rozsáhlé jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci, a my samozřejmě budeme vést komunikaci jak s pojišťovnami, tak s ministerstvem, jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém a že to může být to, co třeba na tom Chebsku bude chybět do budoucna. Nicméně ta čísla jsou jasná.
8: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
2: Dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. K žádosti o zachování porodnice se připojila taky Krajská hospodářská komora. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Je tu středeční rozhlasová inzerce, volejte do studia, pokud s námi chcete dnes nakupovat nebo prodávat. 221 55 37 37 pro vaše inzeráty je také k dispozici e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty na nás najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Já připomenu, jako vždy, důležité informace, pokud k nám voláte do vysílání, stlumte si své rádio v rámci jedné inzerce, abyste měli nabízet maximálně tři věci najednou, ať už je to poptávka nebo nabídka. Inzeráty tedy můžete volat anebo posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Mělo by vám být více jak 18 let a je úplně jedno, odkud nás posloucháte. Důležité je, aby vám bylo rozumět, abyste měli připravené důležité informace, to znamená v krátkosti, ve stručnosti připravte váš inzerát, co nabízíte, případně za kolik nabízíte, odkud jste a také telefon. Tak a náš telefon je 221 55 37 37, e-mail studio.vary@rozhlas.cz. No a pro některé z našich posluchačů připomínám, že vaše veškeré nabídky nebo poptávky by neměly souviset s vašimi obchodními aktivitami. Tak prosím vás, buďte i v tomto směru, směrem k našim posluchačům ohleduplní. Tak a samozřejmě i korektní. Ve vysílání už vítám teď našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den. Tak, Zlatokinská, Český rozhlas Karlovy Vary. Pokud chcete nakupovat a prodávat, tak je to vaše, povídejte.
3: Dobrý den, já bych prodala pánské kolo, je tak 4x jeté, byl to nevhodný dárek. Dále bych koupila porcelánovou madonku, jak je takový ten přívěšek, jak vždycky býval na to panenka Marie Andělíček a podobně. A ještě bych prodala celou sbírku gramofonových desek. Vše je na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: My vám také přejeme hezký den a děkujeme i v tomto případě za vaše služby. Tak 721 761 834, telefon na naši posluchačku, která je z Domažlicka, a ve vysílání společně s námi můžete inzerovat i vy od nás z Karlovarského kraje, ale z jakéhokoliv místa naší České republiky, pokud nás právě teď posloucháte, třeba i přes dabové vysílání. Tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37 a připomínám, že inzeráty můžete také posílat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty jsou na našem webu vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace k našemu vysílání, k naší stanici i o nás, o lidech. Můžete si zpětně poslouchat i naše vysílání, stačí kliknout na sekci audioarchiv a dáte si tu patřičnou hodinu. Za malou chvíli další zprávy s Lenkou Polákovou a po 15. hodině, jak už jsem slíbila, v této hodině si budeme povídat dnes o festivalu Kinžvartská louka. Tak kdo ještě nemá na tento víkend program, tak určitě zůstaňte s námi a dobře poslouchejte, ať nepřijdete o zajímavá představení.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Společnost Wacker otevřela v Karlových Varech nový závod na výrobu speciálních silikonů. U spáleného poříčí na jižním Plzeňsku se koná vojenské cvičení. Stávka v České televizi a v Českém rozhlase bude v pondělí 22. června. A zítra bude až skoro jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty až 29 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Nový průmyslový závod o společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonů dnes spustil provoz továrny, kterou developerská společnost Panatony stavila přibližně 2 roky. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. Firma aktuálně zaměstnává 80 lidí, říká ředitel Wackeru pro Českou republiku Robert Smutný.
6: V současné chvíli údajně teda sítě jsou v pořádku, ale kdyby došlo k tomu poškození, tak zase se to bude muset celý rozkopat. Takže jsme se rozhodli, že rozdělíme, uděláme těžký práce s těžkou technikou, překontrolujeme sítě, zda jsou v pořádku, anebo zase budou muset opravit a pak doopravíme celou komunikaci.
5: V okolí spáleného poříčí na jižním Plzeňsku se dnes a zítra budou pohybovat vojenská letadla. Výcvik leteckých návočích se koná zejména v oblasti u Kapličky a Vodárny na sever od města. Lidi může rušit jen zvýšený hluk způsobený letouny, vysvětluje nadporučík Jakub Hudeček.
7: Výcvik spočívá v tom, že se vojenský personál učí vlastně, jak co nejlépe a nejpřesněji se vžít do pozice toho pilota, protože oni ho navádějí ze země, ale pilot lítá ve vzduchu, tak má jinou perspektivu, takže ten personál se učí, jak nejlépe a nejefektivněji navést právě pilota na ten cíl.
5: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase se k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
8: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
5: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že se zaměstnanci mají na stávku právo. Reakci ředitele České televize Hinka Chudárka zjišťujeme. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Iránem, které má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv.
4: Sport.
5: Fotbalisté Argentiny zvítězili v úvodním zápase mistrovství světa nad Alžírskem 3-0. Francie porazila Senegal 3-1, Norsko Irák 4-1 a Rakousko Jordánsko 3-1. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě a připravují se na druhý zápas ve skupině. Ta je čeká už zítra proti Jihoafrické republice, která na úvod turnaje podlehla v Mexiku domácím.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte postupně, až skoro jasno nebo po

0: Bylo jasno odpoledne přechodně s většinou oblačnost a místy přehánky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 26 až 29 na horách, 21 až 24 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě teď v tomto čase posloucháte středeční dobré odpoledne dnes se Zlatou Kinskou. V Lázních Kinžvart se letos, se tento týden uskuteční kinžvartská loutka, letos už po třetí. Můžete se těšit na ta nejlepší loutková představení z celé České republiky, která svou hravostí a humorem pobaví nejen děti, ale také dospělé. No a kromě divadla je připravený bohatý doprovodný program. Více vám za malou chvíli řekne ředitelka festivalu Lucie Helena Botlíková. Naším tématem opět budou samozřejmě i další regionální akce a já vás ovšem budu samozřejmě informovat. Teď na úvod si dáme písničky, hlavně ty, které nestárnou. V této hodině připomínám, že budeme soutěžit o moncezkou cenu, tak telefon 221 55 37 37. Zůstaňte s námi, tady je rádio vašeho kraje, Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Blázních Kynžvart se tento týden uskuteční Kynžvartská loutka. Po dalším úspěšném ročníku tohoto loutkového festivalu přichází na řadu další v pořadí. Můžete se opět těšit na skvělá loutková představení z celé České republiky a také bohatý doprovodný program. Co všechno bude letos k vidění pro malé i velké diváky, tak to už nám řekne náš dnešní odpolední host, kterým je ředitelka festivalu Lucie Helena Botlíková, kterou vítám už na našich vlnách. Hezký den.
1: Krásný dobrý den.
0: Pro ty, co ještě o festivalu Kynžvartská loutka nikdy neslyšeli, pojďme jim přiblížit, co je to vlastně za festival a proč zrovna právě v Lázních Kynžvart.
1: Tak je to takový zatím menší festiválek, zaměřený právě na loutková divadla, zatím z České republiky, třeba do budoucna bude i zahraniční, ale zatím se zaměřujeme pouze na česká divadla. A proč vlastně v Lázních Kynžvart? Tak já, když jsem byla malá, tak vím, že v Lázních Kynžvart existovaly dvě velká loutková divadla, která pravidelně právě v Lázních hrály pro děti. A vím, že můj tatínek mi o tom častokrát vyprávěl a já tím, že mám vystudovaný loutkový obor, právě loutkové herectví a alternativní divadlo, tak to bylo něco, co ve mně dlouhou dobu rezonovalo a musela jsem si počkat skoro 40 let, než jsem s touhle myšlenkou vlastně přišla, že by bylo krásný udělat tam festival a nějakým způsobem vlastně do toho Kynžvartu ty loutky zase vrátit, oživit to a proto tím, že jsem vlastně rodák a zároveň mám k tomu nějaký vztah k tomu loutkovému divadlu, tak jsem si říkala, že by bylo fajn vlastně udělat v Kynžvartě festival loutkového divadla.
0: Letos se koná festival tady už po třetí. Kdy a kde přesně se bude odehrávat?
1: Takže začínáme v pátek, to znamená 19. Pokračujeme do soboty, kdy festival končí. Je to takový dvoudenní zatím festival a odehrávat se bude přímo v Lázních Kynžvart. To znamená, když přijedou do Kynžvartu návštěvníci, tak vyjedou nahoru do kopce do dětských lázní a tam máme takovou krásnou louku u balnea dětského a tam my každý rok stavíme šapito a k tomu takové různé stánky, takže je to v podstatě, není to úplně přímá adresa, ale dá se říct, v dětských lázních u balnea nás určitě najdou.
0: V loni jste měli naprosto skvělé odezvy na celou akci, na co se mohou návštěvníci těšit letos. Představte nám konkrétně dvoudenní program.
1: Určitě. Takže my startujeme, jak jsem říkala, v pátek v 16 hodin a divadlem Hedarium, a což je slečna Heda, nebo paní Heda, která nám převeze pohádku Čupřina a himalajský horyduch, to znamená, vydáme se do Himalájí. A pak budou mít děti možnost projít si cirkus Barbar, což je taková interaktivní část, kde se můžou projet na slonovi, dojít vlastně do takových malých cirkusových šapito. A zakončíme ten den představením od skupiny Blackout Paradox. Přijde představení Stvoření, které vlastně kombinuje nový cirkus, chůdaře, ohňovou show, takže věříme, že to zakončení a vlastně slavnostní zahájení toho dne ve 20.30 bude velkolepé. Tak to nás čeká v pátek. Ráno nám otevírá divadlo Elf, Bojta a strašidla pohádka, loutková. Pak se můžou diváci těšit na brněnskou líšeň, které přiveze představení Jezevec na Borovici, inspirované japonským divadlem. Pak tam máme naše tradiční loutky bez hranic, které přivezou dvě pohádky z lesa. Myslím, že bude úplně báječný, ty jsou vždycky skvělý. A zakončujeme to znova Líšní z Brna, kteří vlastně budou mít takové interaktivní představení jménem Havětiště, kterému bude předcházet workshop, kdy si děti vyrobí loutky a s nimi potom vlastně to představení sami zahrají. Takže program, co se týče vlastně loutkových divadel, si myslím, je plný a bohatý.
0: Co dalšího návštěvníci v rámci festivalu a doprovodného programu budou moci zažít? Protože loutkový festival není jen o těch divadelních představeních, ale provází ho, jak už jste zmínila, právě ten interaktivní program a workshopy.
1: Jak jsem teda už zmínila, ten pátek, ten cirkus Barbar, to si myslím, že bude velký zážitek, protože mají výtvarně opravdu neskutečně pojatý krásný cirkus. Ale zároveň v sobotu nás tam čeká i taková smyslová dílna, nebo takové smyslové hřiště, které bude postaveno zase ve stínu pro nejmenší děti. Samozřejmě nás čeká zdarma dílna s naší výtvarnicí Párou, kde si děti budou moci robit v podstatě takové masky broučků. A potom, co máme velkou radost, tak opět přijali pozvání kluci chůdaři, kteří budou celý den procházet vlastně tím areálem a budou různým způsobem interagovat s dětmi. Děti budou moc chytat takové obří ryby nebo házet do klobouku míčky. Takže myslím si, že taková jako malinkatá, drobná interaktivní zastavení si tam každý najde.
0: Vy už jste teď zmínila v souvislosti s jedním představením slovo zdarma. Je potřeba si dopředu rezervovat místa, zakoupit vstupenku. Já jsem totiž četla, že máte dokonce letos i super novinku.
1: My máme super novinku jménem Super divák. Když se můžete stát super divákem, je to v podstatě takové menší předplatné, kdy vy si můžete zakoupit kartičku, dostanete pak od nás takovou krásnou placku jménem Super divák, která je za 300 korun, nebo ten vstup je za 300 korun a vlastně v rámci toho vstupu máte páteční představení zdarma a nemusíte řešit, že musíte prostě během dne mít peníze na zaplacení nebo přes mobil platit QR kódem, což taky jde, ale můžete vlastně mít takovou celofestivalovou permanentku a chodit na každé představení úplně svobodně. Ale samozřejmě může každý přijít i na jednotlivé představení. My budeme mít zase pokladničku před vstupem, takže není vůbec potřeba rezervovat. Vždycky tam narveme úplně všechny. I když to jde třeba občas kasknutí, tak naše šapito je otevřeno naprosto všem. A na místě půjde teda zakoupit vstupenka na jednotlivá představení za 80 korun nebo předem za těch 300 korun, to půjde teda i na místě. A případně, kdo by neměl drobné, tak máme samozřejmě v moderní dnešní době i k dispozici QR kódy.
0: Říká Lucie Helena Botlíková, ředitelka festivalu Kinžvartská loutka.

0: Naším tématem je dnes festival Kynžvartská loutka. Oba předchozí ročníky z hlediska návštěvnosti a pozitivních ohlasů potvrdili, že festival má v Kynžvartu a u nás v regionu své místo. Naším hostem je dnes stále ředitelka festivalu Lucie Helena Botlíková, která věří, že se tato akce pomalu a jistě stává právě pevnou tradicí, která dětem i dospělým přináší často neopakovatelné zážitky s divadlem. V České republice se každoročně konají desítky loutkářských festivalů. Čím se podle vás Kynžvartská loutka odlišuje a proč by si návštěvníci určitě neměli nechat ujít tento festival?
1: No, já si myslím, že to je místo, kde se ten festival odehrává, protože díky lázním, které nám umožnili vlastně ten festival pořádat u nich, se odehrává v neskutečně krásném prostředí a nám se dost často děje, že právě přijedou ty soubory, které jsou tak jako zvyklé hrát buď někde v divadle nebo prostě na nějaký betonový stage a jsou naprosto fascinovaný tím, že přijedou do nádherného parku v lese, kde prostě je kolem nich jenom příroda, ozdravné prameny a vlastně už jenom to dělá tu atmosféru toho festivalu jedinečnou. A ten festival je zatím takový malý, rodinný, my to děláme jako parta kamarádů vlastně z dobré vůle a pro děti, takže si myslím, že to z toho trošičku dýchá a že to děláme opravdu s takovou láskou pro ten místní kraj, protože si myslím, že to zaslouží, že tam takové možnosti ty děti nemají. Nemají moc kam vyjet za loutkovým divadlem, za divadlem relativně ano, ale ne úplně za loutkovým. Takže si myslím, že to je i s nějakou takovou láskou právě pro ty místní děti. Já jsem taky před lety byla.
0: Už jste tím pádem trochu odpověděla i na mou další otázku, jaký má podle vás význam pro místní komunitu právě tento festival. Spolupracujete s místními organizacemi, institucemi, s dobrovolníky?
1: Určitě, určitě. Obrovské díky samozřejmě patří městu Lázně Kynžvart, bez nich by vlastně ten festival vůbec nebyl. Radnice je tomu skvěle nakloněná. Myslím si, že cítí dost podobně to, že je opravdu potřeba takovéhle věci přinášet pro vývoj prostě současných dětí, kteří jsou trošku zahlcený mobily. Taky vlastně je strašně skvělá podpora a obrovské díky lázním, Lázní Kynžvart, protože bez nich, bez jejich podpory, bez toho, že bychom to mohli u nich uskutečnit, a by žádný festival nebyl. Takže určitě to si myslím, že tyhle ty dvě obrovské komunity, které fungují v Kynžvartě, ten festival podporují a bez jejich podpory by to nebylo. Takže obrovské díky jim patří za to, že jsou v tom s námi.
0: Festival se líbí a baví. Co vás osobně na něm baví nejvíce?
1: Mě asi na tom nejvíc baví to, že se mi splnil ten sen, že jsem dokázala vlastně díky svým přátelům, kteří tak jako bez hlavy do toho se mnou šli, netušili, co je čeká, a vlastně splnit mi můj sen, protože my jsme roky dělali festival v Kladně, kde jsme fungovali v kladenském Lampionu a musím říct, že ten ohlas tam nebyl takový, jak to město je veliký, a na rozdíl od takhle malého místa, který vlastně to přijalo s otevřenou náručí, takže mě se nějakým způsobem splnil sen, že můžu svému rodnému městu vrátit něco hezkého.
0: Je to vaše profese, loutkoherectví, máte nějakou oblíbenou loutku nebo loutkové divadlo?
1: Tak já jsem dlouhý roky, jak jsem říkala, pracovala v divadle Lampion, takže to je samozřejmě moje srdeční záležitost. Tam si myslím, jako dítě si myslím, že jsem naprosto podlehla Hurvínkovi, to asi jako my všichni, ale mám i svoje loutkové divadlo, takže divadlo Puls, takže to si myslím, že je asi moje nejsrdečnější záležitost, moje vlastní loutkové divadlo.
0: Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekla, že je to zatím menší festival, že se koná teprve 3 roky, ale máte s ním velké plány. Prozraďte nám, jaké.
1: Tak do budoucna bychom samozřejmě rádi třeba rozšířili festival ještě o jeden den. Zatím tak jako váháme, jdeme ten pátek, sobotu a případně si říkáme, že když to všechno půjde, tak bychom do budoucna se překlonili ještě do té neděle a případně s nějakým kulatým číslem, kdy ten festival bude mít třeba 5. až 10. ročník, tak i přemýšlím o tom právě, jestli na ten západ nepozvat Hurvínky, který jsou si myslím takovým velkým symbolem loutkového divadla pro velkou část lidí a diváků. Takže a třeba i do budoucna nějaká možnost, protože jsme blízko německým hranicím, tak třeba spolupráce prostě s německou stranou, ale je to všechno ještě hodně ve hvězdách.
0: Tak budeme držet palce, budeme se těšit. Vrátíme se k festivalu a k praktickým otázkám. Jak je to na místě aktuálně s parkováním a občerstvením potom v rámci této akce?
1: Parkovat se určitě dá buď přímo vlastně pod lázněmi, je velké odstavné parkoviště, nebo odstavné je tam parkoviště přímo u lázní, nebo přímo v lázní jsou některá místa na parkování, takže si myslím, že určitě nebude nouze na parkovací místa. Občerstvení máme také zajištěno, buď přímo na louce budeme mít stánek s teplým občerstvením, s limonádou, s nějakým tím alkoholickým nápojem pro tatínky a případně pro maminky, ale máme tam i otevřenou lázeňskou kavárnu, která zajistí kávu, zmrzlinu a takové drobné občerstvení.
0: Počasí je v těchto dnech hodně proměnlivé. Jste připraveni i na případný déšť v sobotu?
1: My se modlíme, že bude krásně, že nás to obejde, ale samozřejmě šapito je vybavené tak a naimpregnované, aby jsme tam případně zvládli i v dešti. Budeme doufat, že nepřijde teda nějaký velký déšť, ale případně v Kinčvartě funguje ještě velké komunitní centrum a lázně přímo mají taky svůj takovou malinkatou divadelní scénu. Takže když by bylo nejhůř, věřím tomu, že máme dvě suchá místa, kam bychom se přesunuli.
0: Tak na závěr ještě jednou, kdy a kde a kde najdou naši posluchači veškeré informace?
1: Tak informace určitě najdou na webových stránkách divadla Puls, www.divadlopuls.cz a nebo na našich facebookových stránkách a nebo instagramových stránkách Kinčvartské loutky nebo divadla Puls. A startujeme už v pátek 19. o 4 hodin a pokračujeme až do soboty, do večera, tedy od 19. do 26.
0: Na festival Kinčvartská loutka vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary pozvala sama ředitelka festivalu Lucie Helena Botlíková. My vám děkujeme za pozvánku, držíme palce, ať se akce vydaří, včetně počasí. Hezký den,
1: naslyšenou. Děkujeme moc, těšíme se, naschle.

čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.

0: Karlových Varech začala výroba a závěrečná kompletace křišťálových glóbů hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Je tam nějaká bublinka, tak to vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální.
3: Před chvílí u pece jste říkal, že na teplo jste zvyklý, ale nejhorší je ten čas, kdy čekáte, až se to schladí a vy to odklepnete z té píšťaly.
1: Vždycky ty koule děláváme až díl, ne takto brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových globů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času, těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel karlovarské sklárny Moser Martin Dvořák, podle kterého je nutné při výrobě dodržet 100% kvalitu.
4: Když zůstaneme u těch již zmiňovaných zhruba 20 trofejí, které vyrábíme, tak opravdu musíme vlastně nafoukat až 80 křišťálových globů, křišťálových koulí a je to dáno dvěmi faktory. Křišťálová koule vyžaduje naprostou čistou sklovinu bez jakýchkoliv drobnějších vad. A druhým faktorem, že vyžaduje naprosto přesné broušení, aby do té sošky padla naprosto přesně.
2: Konečnou podobu dává křišťálovým globům mistr Kulič Jiří Kán. Skleněné koule musí podle upravené technologie zbrousit na přesnou velikost, aby do sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější, samozřejmě nej prohuť, kvůli přesnosti těch koulí, ale jako dá se to zvládnout, není to nic, s tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Sprint a Helena Vondráčková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Jestli vy teď někam sprintujete, tak opatrně, ať už jste teď za volantem, tak vám přejeme klidné odpoledne, šťastnou cestu až domů nebo až do cíle, kam vyrážíte. No a jestli máte čas s námi teď soutěžit, tak pojďme na to. Já vám hned na úvod připomenu 221 55 37 37 telefon sem k nám do karlovarského studia. Dnes pro vás máme připraveny dvě vstupenky do letního kina v Karlových Varech, kde je tuto sobotu 20. června od 18 hodin na programu muzikálová podoba pohádkového příběhu Lotrando a Zubejda. Tedy humor, kouzlo a dobrodružství pro celou rodinu, ale i krásné pohádkové melodie z tvorby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Pod dubem za dubem, určitě znáte, nebo Nám se stalo něco překrásného, nebo Putování. Tak, 221 55 37 37, volejte a u toho dobře poslouchejte, na co se vás budeme ptát. Milovníci pohádek určitě znají tuto větu. Vládce náš, slunce naše jasné. Kdo zná, ví, o kom je právě teď řeč? Ano, řeč je o sultánovi Solimánovi, otci krásné princezny Zubejdy. A vzpomenete si, milovníci pohádek, kdo ho ve filmovém zpracování, to znamená pohádky Lotrando a Zubejda, hrál sultána Solimána? Víte? Volejte 221 55 37 37, to je dnešní otázka pro vás. Ve vysílání vítám našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den, kdo pak je tam? Halo, halo, slyšíme se? Tak bohužel ne, kdo pak je teď s námi na telefonu? Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, stlumte si prosím pěkně rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu.
1: Ano.
0: Stále máme.
2: Marian Labuda.
1: Tak.
0: Hezký den.
1: Na drátě. Dobrý den.
0: Kdo pak je na drátě, jak jste říkal?
1: Na drátě je Miloslav z Těšovic.
0: Hezký den. Tak tušíte, chcete nápovědy?
1: Ano, slyším. No, může být.
0: Tak za A, byl to Jiří Lábus, nebo za B, Josef Sommer, a nebo za C, Marian Labuda.
1: Tak bych typoval to za C. Paráda.
0: Vaše domácí nápověda zafungovala skvěle. Pohádka Lotrando a Zubejda měla premiéru v roce 1997. Režisérem byl Karel Smiček a scénář napsal Zdeněk Svěrák podle dvou pohádek od Karla Čapka. Mimochodem, jedna zajímavost pro vás. Jméno Solimán je česká podoba jména osmanského sultána Sulejmána I., známého také Sulejmán Nádherný. No a já myslím, že nádherné bude i to představení, na které vy určitě vyrážíte. Tak si to užijte společně se svojí ženou. Krásný den.
1: Děkuji moc.
0: Naslyšenou, zůstaňte na telefonu. Hezký den.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: A mám ju rád, zpíval Miroš Berka na Českém rozhlase Karlovy Vary a já doufám, že máte rádi rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary, který vás za malou chvíli bude informovat. Připraveny jsou pro vás totiž další informace ze zpravodajství, včetně regionálních s Lenkou Polákovou. Po 16. hodině vás budeme jako vždy bavit. Těší se na vás dnes humoriádě Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Loučí se s vámi z karlovarského studia Zlata Kinská. Zítra opět naslyšenou.
1: Proč se říká, že ráno je moudřejší večera?
2: Protože večer si můžeš odpočinout před ránem.
3: Protože večer musíš si jít lehnout a odpočinout se od práce.
4: Protože si můžeš natáhnout v noci záda.
5: Že noci spíš a ráno, že pracuješ.
6: Že večer musíš svítit s baterkou a ráno ne.
7: Ráno a večer musíš krmit zvířata.
8: Protože je ráno modrá obloha a večer je tma.
9: Protože může být ve škole chytrej.
10: Protože večer je měsíc a ráno je sluníčko.
11: Když je večer, tak může zakopnout.
12: A nebo že večer je dlouhejší než ráno.
13: To slunce se otáčí na druhou půlku země a měsíc zase na druhou půlku země.
14: Ráno se stává a večer se spí.
15: Protože se bude měnit čas.
16: Ráno je moudřejší než večera, protože ve dne nemusíš spát.
17: Ráno je chytřejší než večer.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na tratě v Karlovarském kraji dnes vyjeli dvě nové vlakové soupravy Regio Fox. Festival Vary září namíří reflektory na karlovarské dědictví zapsané na seznamu UNESCO. Maximální cena pohonných hmot ve čtvrtek klesne o desítky haléřů a zítra bude až skoro jasno nebo polojasno, později oblačno, teploty až 29 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. České dráhy nasadily ode dneška v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky Regio Fox. Dvouvozové jednotky doplňují starší soupravy Regio Shark. Každý z nových vlaků stál víc než 100 milionů korun. Mají bezbariérový nástup, klimatizaci nebo prostor pro kočárky a jízdní kola. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
2: Budou jezdit na různých tratích, například z Chebu do Lubu nebo do Merklína. My samozřejmě máme ještě 9 jednotek RegioShark, předchůdce vlastně těchto RegioFoxů, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává železniční dopravu a kam nevede elektrifikace.
0: Festival světla Vary září promění Karlovy Vary v zářící galerii. Jak za radnici informovala mluvčí Helena Kyselá, festival se uskuteční 11. a 12. září. Trasa s 10 světelnými zastávkami povede od Alžbětiných lázní až k poštovnímu dvoru. Tato venkovní trasa bude zdarma a lze jí projít z obou směrů. Návštěvníky čeká také dronová show ve velkém sále hotelu Termál, videomapping, světelné instalace, koncerty i gastrozóny. Po oba večer budou zdarma jezdit speciální autobusy MHD. Kompletní program a mapu nabídne aplikace Smart Guide. Vstupenky na dronovou show budou v prodeji od 3. srpna. Více informací najdete na webu varizaři.cz. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín, a to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti, informovala o tom Evropská komise. Kongo hlásí víc než 830 potvrzených případů krvácivé horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte až skoro jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně s většinou oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
4: Ahoj, dobrý den.
3: Jsi nervózní.
4: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
3: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
4: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
3: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
1: Humoriáda.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu Humoriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: Je, s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
3: Plavárny.
2: Bar.
3: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, župan dole, nafackat ho, vytáhnout zapače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
2: Ano, no.
3: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
2: Co je to?
3: Tak to ne, asi, to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím
2: škaredý. Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Vede se správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strojenější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu vyhněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny, no a Milka a Senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyhňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle ano, zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
0: další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Tak, ano, salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a jo, co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že
1: ne,
0: se někdo pokecal?
1: Ne, jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak. Že jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom dňobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 809 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou, vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty, Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroza z Karviny. Dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujeme.
3: Přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální.
9: Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
10: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo
16: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
16: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo.
16: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomínalo toho Menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
16: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
16: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A se jako dědí takhle?
16: To se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
16: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
16: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
16: Ne, herecké. Bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídáš?
16: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlatém říže, nebo nám něco povypráví. Přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 01 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžíte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky. Hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Ano.
1: Ano, a
2: to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vezmeme Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek, ano, takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: Ano, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde
1: člověk
3: dostane. Jakou
1: taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
3: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
2: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
4: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
4: Zdravím paní Martinu a Patrika.
5: Děkuju.
2: Snad se nebudeme bát.
4: Co bylo jako druhá možnost?
2: Sandra Pogodová.
4: No tak si dáme Krampoula.
2: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampol, Sandra Pogodová, z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
6: Dobrý den, tady je Marie Sujezalizovic. Já vás všechny zdravím.
5: Děkuji.
6: A zdravím paní, zdravím Karinko Flerovouzky z Bílu.
5: No to je starý hřích.
6: Ale krásný, já se to dívám pořád každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
5: Děkujeme vám,
2: se vyvede.
5: Taky.
2: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
2: A?
7: Dal bych si pana Krampola.
2: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď Krampol.
5: Tak schválně.
8: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
9: září, to bylo 10 let.
8: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
9: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mně hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom... To jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
10: Co má ve znaku, co?
8: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
10: Zvířátka? Různá.
8: Jak různá zvířátka?
10: Například antilopa? Nebo brablenec?
8: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
10: Koho pak to?
8: Já pám, Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
10: Ano, ano, mám Bibli doma.
9: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
10: Agent 007.
2: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
5: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
2: Domluvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
5: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
2: Nikdy, prostě ne. Zachránil to nějakým
5: zachránil
2: vtipem?
5: Zachránil to vždycky.
2: Nebo tak.
5: Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první čtyři řady si koupil finanční úřad toho města, kde jsme to točili.
2: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
5: To se někdy stane, ano.
2: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
11: Eduarde,
2: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
11: No můžete.
2: Když budu vědět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
11: No. Přemýšlím.
2: Co myslíte?
11: Sophie
2: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
11: Zůstávám.
2: Martino?
5: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
2: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné dodívat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
11: Taky.
5: Naschle.
2: Tak číslo, řekněme, 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to do toho. A to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo.
2: Radši
3: to.
2: Ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martino?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor. Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. A teď vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury. Ano. Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesor.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, jste tak... Taky jsem to mohl hodnout, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam? To jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka. Děkujeme za pomoc. Omlouvám se ještě za krampule. Ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuju za návštěvu. Těším se na tu další zase u nás u Mariádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem. Nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz. Knížky vydala Radioservis vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností

0: Ostrově připravují obnovu schodišť Domu kultury. Město loni dokončilo opravu vnitřních prostor budovy a letos se zaměří na tři hlavní přístupy. Celkové náklady na rekonstrukci odhaduje na zhruba 3 miliony korun. Radnice už má hotový projekt a čeká na případné dotace, dodává mluvčí města Lucie Kubešová.
1: Bychom chtěli ještě do konce tohoto roku mít alespoň hlavní schodiště hotové s tím, že ty květníky speciální z těch 50. let, které jsou součástí toho frontálního pohledu na Dům kultury, říká se jim rabátka, tak ta budou taky rovněž součástí té rekonstrukce a ta by měla být hotová nejpozději v dubnu příštího roku.
0: Pěší hlídky městských strážníků se opět vrátily do ulic Chodova na Sokolovsku. Městské policii se totiž podařilo obsadit všechna tabulková místa. To umožnilo posílit dohled nad veřejným pořádkem a zvýšit přítomnost strážníků přímo mezi obyvateli. Stejně tak se opět lidé můžou setkávat se strážníky na kolech.
2: Chodov, stejně jako řada dalších měst, měl nedostatek strážníků, proto v loňském roce zintenzivnil svoji náborovou kampaň. V současné době působí u městské policie celkem 16 strážníků rozdělených do 4 směn. Tým pak dále doplňují dva asistenti prevence kriminality, velitel městské policie, jeho zástupce a preventista. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: O víkendu bude v Česku tropické počasí, už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 36 stupňům Celsia. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupně. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil od pátku Český hydrometeorologický ústav výstrahu.
6: Počasí.
0: Zítra čekejte až skoro jasno nebo polojasno, odpoledne s většinou oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Karlovarský kraj má každý den své velké i malé příběhy. My je sledujeme za vás. Den v kraji, aktuální dění, souvislosti a lidé, kteří utvářejí náš region. Vítejte u poslechu 17 hodin 4 minuty a frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary. V nemocnici v Chebu možná nebude porodnice. Kvůli nízkému počtu porodů hrozí její uzavření. Karlovarský kraj proto dál jedná se zdravotními pojišťovnami. Proti uzavření se ohradilo i město Cheb a Krajská hospodářská komora. Podrobnosti řekneme v reportáži. Karlovarská sklárna Moser zahájila výrobu pro mezinárodní filmový festival. Kolekce 20 křišťálových globů a bude k dispozici do začátku července. Blížící se dovolenková sezóna občas přináší i situace, na které je dobré být připraven. Právě proto připravili karlovarští záchranáři akci Zdraví na cestách. Podrobnosti vám řekneme také v této hodině.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zastupitelé Karlových Varů se připravují na změny v tepelném hospodářství. Podle studie by město mohlo zvolit výstavbu vlastního zdroje tepla anebo modernizovat přivaděč z Řesové, co bude prioritou při rozhodování, říká primátorka Andrea Pfeffer-Frklová z Hnutí ANO.
2: Základní požadavek města Karlovy Vary bude na to, aby jsme dopředu znali cenu tepla pro koncového zákazníka.
1: Město o finančně výhodnější variantě rozhodne do konce roku. V nemocnici v Chebu možná nebude porodnice, kvůli nízkému počtu porodů hrozí její uzavření. Kraj proto dál jedná se zdravotními pojišťovnami. Proti uzavření se ohradila krajská hospodářská komora i radnice. Podrobnosti uslyšíte krátce před 17:45. V karlovarské sklárně Mozr začala výroba křišťálových glóbů, hlavních cen mezinárodního filmového festivalu. Jakým způsobem se sošky vyrábějí, říká ředitel Martin Dvořák.
3: Jako do té výroby prakticky nezařizujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem.
1: Více se dozvíte v této hodině. České dráhy nasadily ode dneška v Karlovarském kraji dvě nové motorové vlaky Regio Fox. Dvouvozové jednotky doplňují starší soupravy Regio Shark. Každý z nových vlaků stál víc než 100 milionů korun. Mají bezbariérový nástup, klimatizaci nebo prostory pro kočárky a jízdní kola. Nový průmyslový závod o společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonu dnes spustil provoz továrny, kterou developerská společnost Panatony stavila přibližně 2 roky. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. A dnes v Nejdku startuje od 18 hodin cyklistický závod Nejdecká časovka do vrchu. Podrobnosti nám přiblíží po 17:30 naše regionální stopařka.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji, je 17 hodin a 16 minut a tohle byly Činasky se svojí písničkou Víno. Jdeme k dalšímu tématu. Porodnici v Chebu hrozí uzavření. Má totiž jen zhruba 300 porodů za rok. Podle zdravotních pojišťoven by jich mělo být minimálně 600. Kraj ještě pro letošní rok vyjednal ale výjimku. Co bude dál, to zatím nikdo neví. Proti rušení porodnice se ohradila i radnice v Chebu. Možné uzavření se nelíbí ani místním obyvatelům.
1: Určitě by se neměla uzavírat, já jsem tu porodila druhou dceru a jsem spokojená jak s personálem, ze vším.
2: Paní Moniko, vy bydlíte kde, v Chebu nebo poblíž Chebu?
1: Kousek od Chebu.
2: Porodnice v Chebu byla vaše první volba?
1: Ano, určitě, na 100%.
2: Už jste tam měla domluvené?
1: Jo, byla jsem registrována do porodnice.
2: A malička se narodila, kdy je to pár hodin, co je na světě?
1: 7 ráno.
2: 4 hodiny na světě?
1: 4 hodiny.
3: Dobrý den. Je, tak vy už máte malinkou zabalenou, tak to je fajn, tak já přijdu později za váma. A vy potom císařským lidu už jste vstávala, vidíte, všechno v pořádku, tak ještě s paní doktorkou dorazíme, jo?
2: Vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Schneidlerová Václava. Uzavření porodnice, co vy na to říkáte, protože jste skutečně tady strávila spousty let, pokud by to nastalo?
3: Velká škoda, myslím si, nejenom samozřejmě pro maminky, protože k nám rádi jezdí a jsou spokojené, ale samozřejmě by přišel i personál o práci. Tu práci milujeme, děláme ji strašně rádi.
2: Vnímáte třeba, že ten zájem začíná trošičku narůstat?
3: Řekla bych, že ano, ale tak nějak jako pomalu, ale narůstá.
2: Tak ředitelka nemocnice v Chebu Miloslava Lukešová říká, že uzavření jakéhokoliv oddělení by byla velká škoda.
4: Já chápu, že v současné době celorepublikově klesá počet porodů, ale na druhou stranu Chebsko a vůbec město Cheb se v současné době velice snaží ten region rozvíjet. Může se stát, že se porodnice zruší a za pár let zjistíme vlastně, že nám zase naopak chybí, protože ta populace se tady prostě rozrostla.
2: Zachovat porodnici v Chebu chce i samotné město. Napsalo proto dopis vedení Karlovarskému kraji. Potvrdil místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
5: Predikce nám říkají, že měla by stoupnout porodnost s tím, jak tady vznikne nová průmyslová zóna, nová výroba, tak se dá předpokládat, že zde přibude i mnoho mladých lidí. Jakmile se něco uzavře, tak už se to těžko obnovuje.
2: Karlovarský kraj proto dál jedná s ministerstvem zdravotnictví i se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
6: S tím, že v současné době probíhá poměrně rozsáhlé jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci, a my samozřejmě budeme vést komunikaci jak s pojišťovnami, tak s ministerstvem, jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém a že to může být to, co třeba na tom Chebsku bude chybět do budoucna. Nicméně ta čísla jsou jasná.
7: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
2: Dodává mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. K žádosti o zachování porodnice se připojila taky Krajská hospodářská komora. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Těší se na vás Oskar Hess.
10: Já

0: Českým rozhlasem Karlovy Vary, teď 17 hodin na 23 minut prolétlo kouzlo od vanastových věcí. Posloucháte Český rozhlas a Karlovy Vary a tohle je středeční den v kraji. V Karlových Varech začala výroba a závěrečná kompletace křišťálových globů hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně, a to ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Takže tam nějaká bublinka, tak to vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, to, jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální.
3: Před chvílí u pece jste říkal, že na teplo jste zvyklý, ale nejhorší je ten čas, kdy čekáte, až se to schladí a vy to odklepnete z té píšťaly.
1: Vždycky ty koule děláváme až díl, ne takto brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových globů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám. No.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel karlovarské sklárny Moser Martin Dvořák, podle kterého je nutné při výrobě dodržet 100% kvalitu.
4: Když zůstaneme u těch již zmiňovaných zhruba 20 trofejí, které vyrábíme, tak opravdu musíme vlastně nafoukat až 80 křišťálových globů, křišťálových koulí, a je to dáno dvěmi faktory. Křišťálová koule vyžaduje naprostou čistou sklovinu bez jakýchkoliv drobnějších vad. A druhým faktorem, že vyžaduje naprosto přesné broušení, aby do té sošky padla naprosto přesně.
2: Konečnou podobu dává křišťálovým globům mistr Kulič Jiří Kán. Skleněné koule musí podle upravené technologie zbrousit na přesnou velikost, aby do sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější, samozřejmě dej prohuť kvůli přesnosti těch koulí, ale jako dá se to zvládnout, není to nic, s tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Už zítra se v karlovarském obchodním centru Variáda uskuteční akce nazvaná První pomoc na cestách. Návštěvníci se dozvědí, jak správně přivolat pomoc, jak funguje linka 155 anebo aplikace záchranka. Víc nám ve vysílání prozradila vedoucí vzdělávacího střediska zdravotnické záchranné služby karlovarského kraje Nikola Kukačková.
1: Ráda bych tam probrala problematiku tísňové linky 155 a právě tu aplikaci záchranka. A také bych se ráda pověnovala těm nejčastějším kritickým stavům, které nás mohou potkat právě v letních měsících, nejen na cestách, a to jsou třeba alergické reakce, nějaké pády, kolapsy, úrazy a tak dále.
0: Když se zeptám, komu je akce určena, koho vlastně pozvete?
1: Úplně celé veřejnosti, protože bychom tam chtěli rovnou doporučit nějaká preventivní opatření, nějaké vybavení, které by bylo vhodné vzít si sebou na cesty právě, a také bychom mohli tam zmínit a dotknout se trochu více třeba první pomoci.
0: Jakou formou to všechno bude probíhat? Budou si návštěvníci moci některé postupy sami vyzkoušet? Jak to bude vypadat?
1: No, co se týče tísňové linky 155, tak to bychom rádi probrali formou diskuze. A co se týče té první pomoci, tak určitě vezmeme sebou nějaké pomůcky a účastníci si budou moci některé věci vyzkoušet.
0: První pomoc, jakou chybu nebo jaké chyby lidé dělají nejčastěji? Možná se vás na to i tam zeptají. Co děláme špatně?
1: Asi nejde říct, že někdo něco dělá špatně, spíš si neví rady. A proto je vlastně důležitá ta komunikace s tou naší tísňovou linkou, konkrétně s tísňovou linkou 155, kde ti naši operátoři jsou připraveni a vlastně i pomoci v tomto podat takzvanou telefonicky asistovanou první pomoc, to znamená konkrétní instrukce k poskytnutí první pomoci u konkrétního pacienta.
0: Jak by ten telefonát tedy měl vlastně vypadat na tu linku 155? Vy to tam asi řeknete, předpokládám, a budete ty lidi instruovat, když tam nikdo nedorazí a teď nás poslouchá.
1: Ten hovor vede ten operátor nebo operátorka naší tísňové linky. A první, co určitě potřebuje vědět, je lokalizace místa události. Je to velmi důležité, protože kdyby došlo k vybití telefonu nebo ke kolapsu toho volajícího, tak potřebujeme vědět, kam máme jet. Další částí toho hovoru je vlastně takzvaná klasifikace. Ten operátor zjišťuje, jak ten pacient na tom je, co ho trápí, jaké má potíže, v jakém je stavu, protože to je důležité k tomu, aby věděli, koho na místo poslat, jestli vlastně stačí v uvozovkách záchranář, anebo jestli je potřeba i lékař. No a poslední částí toho hovoru, kdy už vlastně proběhne ta samotná aktivace těch výjezdových skupin, právě zůstává na telefonu s tím volajícím kvůli poskytnutí právě těch instrukcí k poskytnutí první pomoci.
0: Jak moc vám nebo spíš kolegům operátorům komplikuje práci ten stres toho volajícího?
1: Někdy to může být komplikací, ale oni jsou ti naši kolegové vycvičení v tom, aby tohle zvládali, aby ty lidi na druhé straně telefonu uklidnili a umí si s tím moc dobře poradit.
2: Den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Milovníci cyklistiky mají dnes namířeno do Nejtku, právě tam v 18 hodin, tedy za malou chvíli, odstartuje závod zařazený do cyklistického poháru Giro Chodov. Nejdecká časovka do vrchu. Na místě už je teď regionální stopařka Jana Strejčková, kterou tímhle zdravím a přeji příjemné odpoledne.
2: Také přeji příjemné odpoledne. Já jsem v Dukelské ulici nad železniční tratí v Nejtku, odkud tedy dnes startuje vůbec první ročník nejdecké časovky do vrchu. Organizátoři z tělovýchovné jednoty Plamen Chodov kvůli zájmu účastníků dokonce posunuli start z původně plánovaných 17 na 18 hodin.
1: To zní, jako by byl o závod zájem. Tak kolik cyklistů se očekává?
2: Podle Františka Nádvorníka z tělovýchovné jednoty Plamen Chodov by se na start mělo postavit zhruba 20 závodníků. Mezi nimi budou muži i ženy a věkové rozpětí je opravdu široké. Nejmladšímu účastníkovi je 14 let, zatímco tomu nejstaršímu je přes 70.
1: Janí, popiš našim posluchačům, jak bude samotný závod vlastně vypadat.
2: Cyklisté budou vyrážet jednotlivě proti času. Start je tady v Nejtku a trať vede směrem na Vysokou Jedli. Cíl je umístěný na konci stoupání. Ta celá trasa měří necelých 2,5 kilometru. A přestože nejde o dlouhou vzdálenost, tak závodníci si sáhnou na dno sil, protože nastoupají přibližně 250 až 300 výškových metrů.
1: Jak dlouho budou závodníci vlastně na trati?
2: No, ti nejrychlejší zvládnou výjezd za 7 až 8 minut. Závodníci budou startovat jednotlivě proti času, takže o pořadí rozhodnou doslova sekundy. Právě tento formát dělá z časovek velmi atraktivní disciplínu.
1: Říká Jana Strejčková, která se nám přihlásila z Nejtku na Karlovarsku, kde dnes od 18 hodin, tedy za malou chvíli, odstartuje první ročník nejdecké časovky do vrchu. Jani, díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: V nadcházejících dnech nás čeká teplejší počasí, než tomu bylo doposud. Jestli to tak opravdu bude, to nám právě teď prozradí Petra Polívková z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Petro, přeji v tuhle chvíli už hezký podvečer. Tak jaké bude počasí v noci a večer?
2: Hezký podvečer i vám. Večer a v první polovině noci bude více oblačnosti. Očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu a výjimečně se mohou ještě objevit přeháňky, jsou teď v Německu a možná k nám také doputují. A během noci bude ale potom oblačnosti ubývat až na polojasnou až skoro jasnou a k ráno se zejména v údolích mohou ojediněle vytvořit mlhy. Teploty nám během noci klesnou mezi 14 až 11 stupňů Celsia.
1: To je tedy noc a večer. Jak jsem avizoval, následující dny mají být teplé. Tak jak to bude zítra 18. června, Petro?
2: Určitě bude teplý, bude sluneční a teplý den. Teploty nám vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách tam by mělo být někde kolem 22 stupňů Celsia a bude skoro jasno až polojasno. V těch odpoledních hodinách při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou, a to spíše na horách, výjimečně vyskytnout i přeháňky. A ráno, jak jsem se zmínil, v údolích mohou být ojedinělé mlhy, ale jinak bude převážně slunečný den a velmi teplý.
1: Z předpovědí počasí v rámci Dne v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary právě teď Petra Polívková. Díky za to, Petro, hezký zbytek večera a naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Jáchymov na Karlovarsku zahájí v červenci opravu opěrných zdí v Palackého ulici. Žlutice modernizují jídelnu základní školy. Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO. A zítra bude skoro jasno nebo polojasno, teploty až 29 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková.

0: Žluticích opravují jídelnu základní školy v Poděbradově ulici. Po rekonstrukci bude připravovat obědy taky pro děti z mateřské školy a klienty pečovatelské služby, která rozváží jídlo seniorům na Žluticku. Většinu nákladů na stavební práce pokryje dotace. Nové gastronomické vybavení ale město zaplatí ze svého rozpočtu, říká nezávislá starostka Helena Plicová.
1: Ta rekonstrukce zahrne kompletní výměnu vodovodních, odpadních rozvodů, elektroinstalace, moderní vzduchotechniky a součástí toho je také nové gastrovybavení.
0: Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to dnes během návštěvy Vysočiny. Jestli se to do červencového summitu podaří, se uvidí v příštích týdnech. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo.
2: Já jsem na to upozorňoval v minulosti, že zdaleka ne všechny výdaje, které jsme uváděli jako obrané, uznány. NATO má svoji metodiku, která jasně klasifikuje, co jsou uznatelné výdaje v rámci infrastruktury. Není možné do toho zařadit všechno, co my označíme za výdaje související s obranou.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že nesplnění závazku za loňský rok je důsledkem hospodaření vlády Petra Fialy z ODS. Ten na síti X napsal, že jeho vláda dělala pro splnění závazků maximum. Česko by mohlo mít nový významný den orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů Orla odsouzeny k vysokým trestům. Sport. Novým většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je společnost Hokej Litvínov AS. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převedl všechny své akcie, což je podíl téměř 71%. Extraligový klub o tom informoval na tiskové konferenci. Společnost Hokej Litvínov založili bývalí hráči Jiří Šlégr a Robert Kysela. Počasí. Zítra čekejte až skoro jasno nebo polojasno, odpoledne s většinou oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy.

0: Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. Když se řekne hudba a plzeňský rozhlas, mezi osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do jeho historie, zaujímá významné místo hudební skladatel, aranžér, trumpetista a hudební režisér pan Antonín Bulka. Rodák z horské šumavské obce Hory Matky Boží na Klatovsku spojil svůj profesní život především s Českým rozhlasem Plzeň, kde působí víc jak 50 let. Pojďme se nyní zaposlouchat do Valčíku, který s textem Františka Kratochvíla Antonín věnoval své rodné výsce. Pod názvem Tam na horách Matky Boží nám ji s rozhlasovou plzeňačkou zaspívá Jiří Langmajer starší a uslyšíme i Martina Stránského.
1: Každé místo na zemi má svoji historii, ale ne každá obec se může pochlubit historií tak bohatou, kterou vytváří mnoho vyprávění, příběhů, vzpomínek a písemností jako Hory Matky Boží. Tam nebe snoubí se s drahým kovem, slunce je vidět nad Svatoborem. Ostružná obtéká hřbet pod hůří, tady jsou ty Hory Matky Boží. Tu dávnou historii horníci vytvořili. Ludvík Jagiellonský jim svobodu udělil.

Každé místo na zemi má svoji historii. Ale ne každá obec se může pochlubit historií tak bohatou, kterou vytváří mnoho vyprávění, příběhů, vzpomínek a písemností jako hory Matky Boží. Horáci zvedají hlavu vzhůru, na zdraví připíjí zdar a sílu. V lidských srdcích nikdy neumírá naděje, láska a pravá víra. Tak buď oslaveno místo, co Maria střeží, Královské horní město, hory Matky Boží.

0: Tam na horách Matky Boží, nedaleko Sušice. Tam všechno se v dobré mění. Tam Šumava klaní se.
1: Antonín Bulka se narodil 15. října 1944 a již od mládí ho přitahovala hudba. Vyučil se hudebním nástrojařem v podniku Amáty Kraslice, kde také získal ve velkém dechovém orchestru první poznatky o orchestrální hře. Následně studoval hru na trubku na Plzeňské konzervatoři. Vedle toho se soukromně věnoval studiu skladby u Jaromíra Bažanta a Jiřího Temla, orchestrální instrumentaci pak u Jindřicha Pravečka. Jako trumpetista prošel několika významnými hudebními tělesy. Působil v orchestru divadla Jekátila v Plzni, v Českých Budějovicích, v Karlovarském symfonickém orchestru, ve Filmovém symfonickém orchestru i v Tanečním orchestru Československého rozhlasu v Praze. Základní vojenskou službu vykonal v divizní vojenské hudbě Klatovy jako solo trumpetista. Na nás již nyní čeká další Antonínova skladba, a sice Všude dobře, doma nejlíp. S rozhlasovou plzeňačkou zpívá Jan Šimůnek.

Zlomovým okamžikem se stal rok 1974, kdy Antonín Bulka nastoupil do Českého rozhlasu Plzeň jako hudební režisér. V této funkci se podílel na vzniku tisíců nahrávek a spolupracoval s předními dirigenty, solisty, orchestry i pěveckými sbory. S mini dechovkou Bulka Band vystupoval v Japonsku a v USA. Jeho profesní záběr byl mimořádně široký. Režíroval natáčení symfonické, komorní a operní hudby, jazzu, folkloru i dechovky. Právě díky této všestrannosti si získal respekt napříč hudebními žánry. Velkou část své kariéry věnoval také lidové hudbě. Podílel se na natáčení většiny nahrávek vzniklých ve zlaté éře folklorní redakce Plzeňského rozhlasu a významně přispěl k uchování hudebního dědictví západních Čech. Následuje Bolevecká hospůdka v podání plzeňské dvanáctky Jaroslava Tachovského, zpívají Vratislav Velek a Jana Puterová.

Vedle práce režiséra se Antonín Bulka věnoval také komponování a aranžování. Sebral a upravil 162 lidových písní z oblasti Šumavy a Pošumaví, psal skladby pro dechové orchestry, vokálně instrumentální skladbu k 150. výročí složil na objednávku Lucemburska. Od roku 1991 do roku 2017 vyučoval hudební teorii, pěvecký sbor a orchestrální hru na základní umělecké škole ve Stříbře. Autorsky a pedagogicky se podílel na úspěších dechového souboru Zlatíčka ze Stříbra. 3 roky vyučoval na Plzeňské konzervatoři hru orchestrálních partů. Za mimořádný vrchol své práce považuje natáčení oper. Právě zde se podle jeho slov nejvíce projevují schopnosti hudebního režiséra, který musí spojit technickou preciznost s citlivým hudebním vedením. Jako další skladbu si pustíme polku Voda nikdy nespí, kterou spolu s Plzeňskou dvanáctkou nahrál sbor Criss Cross Quintet.

Antonín Bulka byl svědkem obrovského technologického vývoje. Zažil dobu analogových magnetofonových pásů i nástup digitální techniky. Sám často vzpomíná, jak se práce ve studiu během desetiletí proměnila a zrychlila. Přestože většinu života strávil za mikrofonem a režijním pultem, nikdy nestratil bezprostřední vztah k muzice. Hudbu vždy vnímal jako celoživotní poslání a zdroj inspirace. V roce 2024 oslavil 80. narozeniny a zároveň 50 let působení v Plzeňském rozhlase. K tomuto významnému jubileu připravil dvojalbum s názvem Opus 80, které symbolicky shrnuje jeho bohatou hudební cestu. I následující skladbu 80 se na zdraví najdeme právě na tomto dvojalbu.

Antonín Bulka patří mezi osobnosti, které stojí spíše v pozadí než na jevišti. Přesto je jeho práce hluboce otisknuta v české hudební kultuře. Díky jeho odbornosti, hudebnímu citu a celoživotnímu nasazení vznikly stovky nahrávek, které dodnes obohacují rozhlasové vysílání i hudební archivy. Jeho příběh je důkazem toho, že za každou krásnou nahrávkou stojí nejen interpreti, ale také lidé, kteří dokážou hudbě naslouchat, rozumět jí a pomáhat jí najít cestu k posluchačům. A právě takovým člověkem je Antonín Bulka, významný muzikant, skladatel, aranžer a dlouholetá opora Plzeňského rozhlasu. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal.

Vážení a milí, znělka a dudácká hudba prozradili, že právě začíná folklorní půlhodinka s názvem Špalíček lidových písní. Dnes jsem si opět otevřel druhý díl Jindřichova Chockého zpěvníku, abych vám pustil nahrávky, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Josef.

Dnes tedy opět písničky z druhého dílu. Budou to převážně melodie, které jsme v tomto cyklu již slyšeli, ale v jiné úpravě či interpretaci. Přidám k něm však ještě písničky, které jsme si zatím nepouštěli vůbec. Minulý měsíc jsem začínal tento pořad pijáckými písničkami a protože teplé sluneční počasí stále vybízí k popíjení nazrzlého osvěžujícího moku, tedy piva, opět se k pijáckým písničkám vrátím. Tentokrát to bude v podání Konrádyho dudácké muziky a jejich solistů Jaromíra Horáka, Marie Frejové, Jany Hojdové, Václava Švíka a Věry Rosypalové, celé pásmo pijáckých písniček. A protože se bavíme o melodiích z druhého dílu Jindřichova zpěvníku, patří do něj ta druhá z tohoto pásma s názvem Míla jsem milýho kalunkáře. Nahrávka pochází z roku 1982.

0: V následujících dvou písničkách ještě zůstaneme u Konrádyho dudácké muziky. Budou to melodie, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Ta první je totiž ve zpěvníku uvedena jako Přišel Roula z Vídni. Natočená je však pod názvem Když šel Janek z posvícení. Václav Švík ji s Konrádovci natočil v roce 1975. Mimochodem, nezvyklé jméno Roula znamená v chodském podřečí jméno Vávra, tedy Vavřinec. Druhá písnička, ve které se k Václavu Švíkovi přidá ještě Věra Rosypalová, se jmenuje Proč pa se mládenci neženíte. Je to veselá písnička, z níž se mládenci mohou dozvědět, jaké použít koření, aby si mohli namlouvat hezká děvčata a poté se s nimi oženit. Nahrávka je datována do roku 1985.
1: Když šel Janek z posvícení, půl on pěkně, dobře ošacený, měl teplý kabát, to z vovčíku.

Kapelu, která nám zahraje následující písničku, neslýcháme v našem vysílání moc často, tak si dovolím vám je trochu představit. Soubor založil v Praze roku 1960 hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček pod názvem Malá muzika souboru písní a tanců Josefa Vicpálka. V původní sestavě byly jen dvoje housle, viola a kontrabas, proto Malá muzika. Duší muziky byl od počátku folklorista, hudební upravovatel, instrumentalista, tanečník a především vynikající zpěvák lidových písní Jiří Ica Pospíšil. Pod vedením Jaroslava Krčka se muzika časem rozrostla o další zpěváky a nástroje a roku 1967 se stala jednou ze základních součástí souboru Chorá Bohemika. V roce 1982 se pod vedením Jiřího Pospíšila osamostatnila a brzy na to přijala název Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, pod kterým vystupuje dodnes. My v jejím podání uslyšíme z druhého dílu Jindřichova Chockého zpěvníku molovou písničku Podívej se ještě v úpravě Růženy Sršňové. Zpívat budou Marie Hausdorfová a Jakub Sršeň, takto současný vedoucí kapely. Nahrávka pochází z roku 2019.

Následující dvě písničky doprovodí profesionální rozhlasové těleso Plzeňský lidový soubor. V roce 1953 ho založil tehdejší hudební dramaturg Miroslav Šmíd. V jeho čele stály takové osobnosti jako Zdeněk Lukáš, Jaroslav Krček a především Zdeněk Bláha. V roce 1999 byla jeho činnost ukončena, aby o 20 let později došlo k jeho znovu obnovení. V současné době stojí v jeho čele dramaturg Zdeněk Vejvoda a dirigent Dalibor Bárta. My si teď poslechneme nahrávky z takzvané Zlaté éry Plsu, jak se zkráceně souboru říká. Dvě písně z druhého dílu Jindřichova Chockého zpěvníku v úpravě Zdeňka Bláhy zaspívají Michal Polcar a Jaromír Horák.

Dozněly písničky z druhého dílu Jindřichova Chodského zpěvníku. Do konce dnešního špalíčku tu mám připravenou ještě jednu na nášem dvoře, kterou jsme poprvé slyšeli v podání Konrádyho dudácké muziky a zpěváků Antonína Konrádyho a Ivany Červené. Dnes to bude Václav Švík a malá muzika plzeňského lidového souboru. V úpravě Jana Málka ji naspíval v roce 1984. A to je pro dnešek už opravdu vše. Krásný zbytek večera a zase příště na shledání se s vámi těší a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Společnost Wacker otevřela v Karlových Varech nový závod na výrobu speciálních silikonů. V nádražní ulici v Kazimírově vzniká moderní přestupní terminál. Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej kratomu. A zítra bude skoro jasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonu dnes spustil provoz továrny, kterou developerská společnost Panatony stavěla přibližně 2 roky. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. Firma aktuálně zaměstnává 80 lidí, říká ředitel Wackeru pro Českou republiku Robert Smutný.
2: To stačí na start té výroby a budeme pokračovat koncem letošního roku s dalším náborem a v příštím roce se dostaneme na nějakých 120-150 zaměstnanců a budeme dál pokračovat do roku 28 na nějakých

0: si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
1: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
0: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
2: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
0: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Po baltských zemích by měl být podle lotyšského premiéra rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle něj nezbytné. Lotyšský premiér to řekl po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. Dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně vzlétávají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte skoro jasno nebo polojasno, odpoledne s většinou oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas si říkávám, když vysílám v rozhlase, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jestli mám říct, pošlete nám vaše přání nebo pošlete nám svá přání v SMSce. No a tak se dneska zeptám právě na to. Nejdříve mi řekněte, co je správně. Posílejte svá přání, posílejte své hlasy nebo posílejte vaše přání, posílejte vaše hlasy.
2: Posílejte svá přání, své hlasy.
1: Dobře, tak teď to vím na 100%. A proč to tak je a jak to tak tedy je? Ale srozumitelně prosím, protože když jsem si to hledal na internetu, tak všude to bylo tak složitě, že jsem tomu nerozuměl, to jsem já.
2: Některé jevy vypadají jednoduše, ale vysvětlit je trošku komplikované, proto někdy možná ta vysvětlení nejsou jednoznačná. A on tenhle problém taky není úplně jednoznačný.
1: Aha.
2: Nebo problém, dokonce se tomu říká konkurence zvratného přivlastňovacího zájme na svůj a těch ostatních přivlastňovacích zájmen.
1: Kdo má kdy zvítězit tedy? Podle čeho se řídit?
2: Základní pravidlo existuje, to je poměrně jednoduché. A bych ho vysvětlila, je třeba říct, že když posuzujeme větu z významového hlediska, mluvíme o takzvaném agentu a patientu.
1: Je, a už jsme u těch cizích slov.
2: No, a já to teď zjednoduším.
1: Dobře.
2: Zkrátka, modelová věta, něco se děje, někdo ten děj provádí a někdo je jeho objektem.
1: Mm-hmm.
2: Jo, s někým se něco provádí, tak ten, kdo provádí, tomu dáváme to svůj. Tomu dáváme to zvratné zájmeno. Já jsem vám vytvořila jinou modelovou větu. Redaktor převzal materiál od svého kolegy nebo od jeho kolegy. Tady na tom by to trošku mohlo být
1: vidět. Dobře, no řekl bych svého kolegy.
2: Ano, od svého kolegy, protože redaktor je ten, kdo co si převzal. A když řekneme od jeho kolegy, pořád se to vztahuje k redaktorovi, ale říkáme tím, že od nějakého... od někoho jiného.
1: Kolegy, tak rozumíme si, rozumíme si. Mm-hmm. No, tak to je jednoduché, tak proč je to tak zamotané nakonec? Nebo ještě tady je nějaké ale, asi vidíte.
2: Jsou tam, řekněme, dvě ale, jednoduchá poměrně. Jednak jde o to, že ne vždycky je ten činitel děje, ten aktivní a ten takzvaně vlastník, nejsou totožní. Například, když řekneme, že si půjčujeme knihy z naší školní knihovny, tak ta knihovna není naše. My jsme jenom jedni z uživatelů. Tak tam neřekneme ze své školní knihovny. Abychom jednoznačně ukázali, že ta knihovna není pouze naše.
1: Rozumím, tak to by šlo. To je jedna výjimka. A ta druhá?
2: A ta druhá výjimka patří k větám, kde je to trochu složitější. A já bych to řekla na příkladu, to bude asi nejjednodušší. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Tam se jedná o, když jsem řekla to, vlastník, ten, komu se přivlastňuje, tam jsou ti vlastníci dva. Já děkuji, ale někdo jiný vyřizoval tu žádost, proto neřeknu za vyřízení své žádosti, protože já jenom děkuji v té větě, ale ten, kdo vyřizoval, vyřizoval cizí žádost.
1: Leda bych si vyřídil sám, pak by to bylo své žádosti.
2: A děkoval
1: žádosti.
2: Si sobě, to je
1: no,
2: taky vtipné.
1: Poděkovat si sám sobě není na to někdy, víte, když vás někdo jiný nepochválí, paní magistro. No,
2: a... to by byl ale trošku jiný koutek, asi psychologický a ne jazykový.
1: Dobře.
2: Taková drobnost někdy se stane... A to jsou samozřejmě mezní případy, nejsou tak časté, ale někdy se stane, že záměnou toho zvratného přivlastňovacího zájmena a toho nezvratného může dojít k posunu významu. Cituje se takový jeden pěkný titulek z tisku. Policie podezřívala dva české potápěče z vraždy jejich kolegy. A vzhledem k tomu, že tam bylo užito to jejich, tak nebylo úplně jasné.
1: Jestli byli kolegové policistů nebo potápěčů.
2: Nebo potápěčů. Takže někdy může dojít i k významovému posunu.
1: Ale rozumíme si většinou. Dobře, na každý pád sečteno podtrženo, své hlasy posílejte na adresu Havlíčkova 292 je správně.
2: Není to nějaká reklama?
1: Ne, to jsme my tady, Český rozhlas, a posílejte své hlasy pro Dagmar Maginsovou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem.

0: je laboratoří se dvěma operačními sály, upřesní primář ortopedie Jan Debre.
1: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
0: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku. Počasí. Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno, nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
2: Alex a host.
3: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
4: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
2: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak si je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? Já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. On ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného, jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží, jako v pořádku, ale musím říct, že když mě něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to sama jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přinesl mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižkova a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Já vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný. I když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám. Úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mně povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později. To bylo, až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, ona je o 42 let mý a když si Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říká, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No, to...
0: Měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se. Z pera Jaroslava Dítla. Máme tu Létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada Hlahvolamu, samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne. Až ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Hinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo no, jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No, tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro, a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Hmm. Jako... Takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadway a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare to říkal, to byly ty hrobníci. Jo? Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: My jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si
1: ano,
0: zkrátka
1: ano,
0: sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
2: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
3: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
4: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
2: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
5: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro

0: Skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma.

Má poslední. Jejich defile otevřel Rostia Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu s tučňáky. Text Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: čeká nás poslední ráno. Opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryovek, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny věznice jen má. V jednom rohu pryčna dřevěná. Na ní leží Johnny Kepler, rváč, co se rval

panika pod smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži a hor.

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho poslední Mohikán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečnu Sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo To poslední, na co myslím, The Last Thing on My Mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Bát se je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna Poslední míle z dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal poslední píseň.

Tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen Nešvilské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v něm se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které soutěžíme, je enormní. Je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh předlohu, proto teď dostane k projednání sněmovna.
0: Sport.

0: Oblačno, pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubré a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom,

0: Vážné je zítřejší přeličení.
1: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
0: Zdálo se mi to.
1: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
0: Nejenom na to.
1: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
0: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
1: Například podplatit.
0: Například.
1: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
0: Inquirere znamená vyhledávat, hledat i důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
1: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
0: Rád, pane profesore.
1: Čekal jste dlouho?
0: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
1: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám i komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestří, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
0: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
1: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincent Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
0: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
1: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
0: Tetička je bohu díky zdravá.
1: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
0: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
1: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že... No, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
0: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
1: Napsal jste to dost jednoduše.
0: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
1: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
0: V mé kanceláři nevisí Vincent Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
1: Není to chyba?
0: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
1: Odpovědi bude zítra využito proti mně?
0: Vy o mně nemáte moc vysoké mínění, víte?
1: Nedělám si mínění o lidech ze 2 rozhovorů, lépe řečeno ze 2 výslechů.
0: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
1: Za nutné? Pro koho?
0: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
1: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
0: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
1: A proč vy se češete na pěšinku?
0: No, tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
1: No, to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
0: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
1: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
0: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
1: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
0: Našel jste odpověď?
1: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
0: Proč já?
1: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
0: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
1: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené, žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
0: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
1: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
2: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
0: Nevadí, sladím taky tak.
2: Uvařila bych novou, bude to hned voda.
0: Ne, opravdu není třeba.
1: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
2: Nezlobte se, nevím, jak se to.
1: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
2: Je tam doktor Charvát.
1: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
2: Naschledanou.
0: Máte nějaký případ?
1: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
0: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
1: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
0: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
1: Koho myslíte tím okolím?
0: No vlastně všechny, například tuhle sestru. Nedělává chyby, vidíte. Ale jeden před procesem do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
1: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
0: Tohle je pravda.
1: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
0: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
1: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
0: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
1: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
0: Nehledal jsem spoluviníky.
1: Tak proč je do toho vůbec táháte?
0: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
1: Ne.
0: Promiňte mi. Pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilováni.
1: Nesmysl.
0: Mohu to dokázat.
1: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
0: Nejsem fízl, pane doktore.
1: Doufám.
0: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
1: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí. Příliš mnoho na můj vkus.
0: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
1: Tak je to taky v pořádku.
0: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
1: Například?
0: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
1: Chcete tím říct?
0: Vaše paní byla dnes u mne.
1: Vy jste ji předvolal?
0: Ne, přišla sama.
1: Nechápu, nic mi neřekla.
0: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
1: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
0: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
1: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
0: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
1: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
0: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
1: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
0: Ano.
1: Co jste jí řekl?
0: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
1: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala...
0: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za, no, za nemoc praktického člověka.
1: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
0: Ovšem, samozřejmě.
1: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Ančí. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
0: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
1: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
0: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
1: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
0: Poslyšte, to opravdu není výslech.
1: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... Že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
0: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
1: To neříkáte přesně, operace se povedla.
0: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
1: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
0: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
1: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
0: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
1: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
0: A vítězové nebývají souzení, že?
1: Nemám to heslo rád.
0: Proč?
1: Co vy všechno nechcete vědět?
0: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
1: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
0: Proč nemáte rád heslo Vítězové nebývají souzeni?
1: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: že... Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitán z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: No, taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, to nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s vele důležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Když si při přehlídce vyblékl z rady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podseděvat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží a doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje
3: všechno. Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivěkl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země. Rotýlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve dezinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte zase těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž Divínek, nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil. A takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč?
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: Aha,
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak ses sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak mísíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nějak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
2: Já jsem náhodou byl nejméně u 1000 oslav pádů velice různých měst.
4: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
2: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju buď dovolená nebo odpočívají, co si to dovolují. Mimochodem a dneska takové zásadní téma, čeho máme v životě moc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu, zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv? Je kolem vás moc reklam, moc práce? Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se, v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků, no je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Ano, dobrý den, Richard.
1: Richarde, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád. Jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak to já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne, jako já jsem tam teda první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka Herečka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě jednou?
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev, to jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je to René, že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: Jinak...
1: No, tak moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: I já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec

Já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací. Je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale to byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu. Máte pravdu, je to moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, anebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, anebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900, zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano, ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, já jsem si, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí, jo. No. Jo. Ty věci takže taky nemám, se neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
0: 8 hodin spánku, prosím
2: no,
0: vás.
2: Určitě.
0: Já vím, mělo by se dodržovat 8, 8, 8.
2: 8 hodin spánku potřebuji.
0: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás. Samozřejmě, mimochodem před spánkem počítáte moc oveček?
2: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
0: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
2: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
0: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
2: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
0: No a? No
2: já jsem včera šla jíst.
0: No jo, no to si mám stať. Lepší myslela, mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
2: No, takže to je hrozně, hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
0: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučnělého srdce. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte Roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? To jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchyni k lékaři, pořád něco řeší. Někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle, Karle, jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No. No tak na ty internety nalezte, já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Aha. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně. No
1: škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak... Je, tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám před příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej, fakt?
1: Někdy teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A někdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě, že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko, no tak to vůbec.
1: Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám aj kilometry, ale někdy se mě to zdá málo. Takže ten volný čas, někdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne,
0: to jste
1: ne,
0: taková čipera.
1: Ale jezdila jsem do 70 let na běžkách, jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už byla doba, když jsem měla volno, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak
1: ráno stanu, jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o půl třetí chystám už spát, to poslouchám pořád rádio.
0: Ano.
1: A ráno stávám tak kolem půl osmé hodiny.
0: Ježiš, to bych si psal. To bych si psal taky, ale to já ještě jsem v práci, ano.
1: No tak vyrážím tady k rybníku, to je tak 4 kilometry, že? Tak si tam se protáhnu, a nebo jedu, tam vystoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města. Třeba dneskom jsem jela na tržnici.
0: Ano.
1: A z tržnice jedu přes náměstí, přes celé město a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
0: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Ne. Nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
0: ale
1: na balkóně.
0: Bude horko, bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipěra, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
1: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
0: No,
1: pravda.
0: Tak.
1: Já se toho trošku bojím, ale zase a jdu mezi lidi, já no. Potřebuji být pořád mezi lidmi, já se v tom bytě tady nudím.
0: No, chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: To ne,
0: a za chladna se vrátíte a budete doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak
1: já
0: bych jednou to
1: zapnul.
0: No, protože na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: No to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebru ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach a když byla třeba na nějaký chladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věnuju trošku, protože aby ten čas nějak.
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané, posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdeňko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A one man show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás, vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy, dětem z rozpočtu hradí krajské úřady. O potravinových bankách nemluvě. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze, a tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: a pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně. Vzhledem k povětrnostním podmínkám dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka, a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že byla dvakrát, bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mě to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: No, Noro, ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných v půl roku 23, 22 a 24 stupňů, to by bylo úplné dobrodění, ale ty vedra skutečně ještě, když se byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, víroz, až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit tok těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chutí si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby toho člověka jel na kole nebo na běžkách a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťák uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, že to si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkám, bože, že to tež někoho napadlo, jak ta ministrině Valachová to tehdy zavedla. To je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hej, hele, ono se o inkluzi už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
0: Noro, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
2: Víte, že hodničku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří za ní pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
0: To je zajímavé, že jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
2: No právě. Právě kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě, že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne, abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám a že mě to nikdy nebude vyčítat, tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
0: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně, tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
2: Ano.
0: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
2: Já taky. Dobrou noc.
0: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Helejte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je. Vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárnou. Co to jako je 3D tiskárna, nebo... No, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo... Nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda, dobrou noc. Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale... No, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil, nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy, to není podstatné, ale... To lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Halo, halo, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické, mimořádně.
2: 600 tisíckrát.
0: Už je to dobré.
2: Iveta.
0: Iveto.
2: Olomouc Radikov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci, tak... To téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou.
0: Čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky,
2: těma,
0: taky nemusí.
2: Těma moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne. Já nemám ničeho moc, ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká, nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy.
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom případě,
2: ale a jsem šťastná.
0: To stačí, to člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To
2: ten...
0: jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano, a já se tím řídím a prostě, já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám ji tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty
2: holky... Normálně?
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. To, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc.
2: Na to mám skočit.
0: Nevím, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já už mála prostě, já nic nemám. A já jsem šťastná.
0: No v tom případě nic nemám, nic nedám. Já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju. Děkuju, že drbu na čumáku. Posílám písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly, děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip. Ostatně v Humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi, ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macon, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana a taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal? Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtu v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím, ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanic se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propo, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.

0: Teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají v rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, takže i dneska po noční lince procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den, no a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neostýchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše, u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, žel ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky, já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný.

0: stejný, nic neříkající. A takhle ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bů nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900. Volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Rangers Plavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas Amacík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života. A možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním, tedy míněno středečním ranním vysílání, říká se tomu palma, tak jako hovorově, to zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno spojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou. Což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Když abych to přešel, nic neříkal, já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci, tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Ale tady je Marie Dobříš, Vakla Dobříš.
0: Ano, zdravím vás do toho města krásného, takového ano. Opraveného. Teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak? Co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky. Nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně podrbejte Barunku za ušima.
0: No, musí drbu, ale má, no, nemá z toho rozum úplně. Chce spát ne, a chce jo. Jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak to vidím. Já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevřetí.
0: Fakt? No tak no. Ven s nimi, pojďme, já si to budu
2: to
0: znamenat.
2: To budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, mm-hmm. tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, vyžehlím, vyluxuju, umeju koupelnu. No a takovej předsevzetí mám.
0: Jo.
2: A ráno, ne, že bych na to zapomněla, jo, ale ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, co to říkala.
0: No jasně, a dá se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit a proto se nic nestíhá. Já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, ne, nejdřív, co jsme chtěli udělat. a to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
2: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali. No.
0: A proč vlastně, a to ale... je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
2: No, já si ho můžu dát, ale ne s ní, že jo.
0: A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
2: Já to taky tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct,
0: povídejte,
2: že mám ještě hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
2: Ale jsou to sousedi, ano. A vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale že... víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
2: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom to jasno? Máte to opravdu cit?
2: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a nosím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak no, 40.
0: Vidíte to? A já...
2: Ale teď to není celý a ano. Já jsem šla těch 10 schodů z holí a ze zábradlím. Tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
2: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a zrovna vám...
2: Do toho kopce.
0: Rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady s seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už pojedu.
2: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního... jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. No. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě
2: udělá dobrou věc. Strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horí neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
2: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
0: A já vám ještě...
2: Ale proto...
0: Ano, omlouvám se.
2: To zlatý člověk.
0: Jenom jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš, přece ne, no tak řekne ne, když tak, když to nejde.
2: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám. Já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno. Já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl. Ne, rovnou jdu na věc.
2: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jiný. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v Dobříši se oplatí žít.
2: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju,
2: to, že,
0: aby vás
2: to,
0: nic nebo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých.
2: No to
0: abych...
2: taky si přeju,
0: tak,
2: no.
0: Tak.
2: Tak hele, tak se mějte strašně moc hezky a moc ráda vás poslouchám.
0: Já vás taky, dobro.
2: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať už jste v práci, doma, na cestách, na chalupě pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá, syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselý nad Lužnicí, nebo kousek od Veselý nad Lužnicí. Maminko synátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Ptám se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve. Protože problémy se spánkem potom, no, takže to je takové moje přání, už to tam někdo říkal vám, někdy, myslím,
0: ono je
1: jednou,
0: to,
1: dvakrát.
0: Ono je to ono, tak to čas vím, od času, to někdo zmíní, ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně, samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak se budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil dobu, delší ještě o hodinu, ale to už by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo, ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne proto, že bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20 kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. Pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na párty a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
0: vínečko,
1: moc ráda, mám ráda to... lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: Že to není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč.
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a, taková... a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu, nakonec pěkně žiju, mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být, to je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem, vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete, tak to...
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou
1: teda. No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už z toho celá někdy taková, no...
0: No, helejte se, já vám rozumím. Já vám rozumím, na druhou stranu. Já tohle to říkám, když, nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím sehnat. Ale ne špatně, vím, kdy mám dost. Ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte... Po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce.
1: No jo,
0: to už je to, co s váma táhne týden. Takže
1: to
0: je hrůza.
1: Takže já jsem z Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, taky nedělal víno, ale ne, to já nepřeháním.
0: No právě, že člověk ví tu míru.
1: Opravdu ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
0: Jo, to je, já vůbec
1: tak
0: vám...
1: Tak to berem.
0: Já to beru, respektuju to.
1: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
0: Jo, no, děkuju.
1: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc věcí a vždycky ano. Už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat, mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
0: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
1: Že jo,
0: já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... A víte, může mít člověk jakýkoliv škraloup, a teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně, můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, vy jste si za něj zodpovědný. A zase, budu to brát tou lepší cestou, díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě.
1: No,
0: ale lhát se nemá.
1: Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do ETR. Už nějak je to takové zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům. Mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký,
0: no,
1: že jo?
0: Tak, já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit a je pravda, že...
1: A kamarády.
0: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své ta staré, nebo ty, co už máte léta, protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
1: ano,
0: si člověk neumí představit.
1: Ano, musí se taky něco odpustit, že jo, a jede se dál.
0: Zakončíme naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje a už mi to podřezává krk. Takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. To skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky?
1: No.
0: Jsou to jenom holky, nebo je tam i nějaký chlap?
1: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
0: Jo, tak. No, já jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na tom, na to kafíčko, na to latéčko. No, tak přišli, sešli se a neměli si...
1: Doma u jedné.
0: No jasně, ale takhle, jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišli všechny. Rozumíte?
1: Jo, tak to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
0: A děkuju vám a dobrou noc.
1: Zdravím
0: do Brna.
1: Zdravím vás moc a na, někdy naslyšenou.
0: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná.

0: není to tak dávno, studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho, ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto víra, to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název a když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, kdy jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházely pravodejské informace ze zahraničí. Pane, jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem a když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 043 zvolníme, pěkná, pěkná, pěkná a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas, kdo pak je tam, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vypráví, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce, když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, neorganizovat život. Ona, když bude nebo... chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobí. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva, a není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To už,
1: jo.
0: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: Jaký? No, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš. No já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice, myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo, automobilu, to je prostě chrlí auta, to je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i 3 auta a ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk, no, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám méně věcí. A dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
0: Iveto, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to je, to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy kazí lidi. No, prachy a majetky.
1: Tak právě má, že ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat, tak kupovali drahý věci, že máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo, teď si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všelaký roboty, že jo, kávovary, a kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky. No,
0: nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: Taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano,
1: ano.
0: A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby jí ten smích on vrátil.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám. Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás srdečně zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně ano,
0: děkuji,
1: zdravím.
0: Děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závist dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc. Moc máme politických stran, stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, moc politiku ne, a když, tak jenom ať se jenom dohodnou.
1: Ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Jako myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pán Bůh je jeden, jo?
0: Já, ne, tak jako, já mám za pána Boha, teda paní Bohovou, a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano. Beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, jo, děda Mráz?
1: Tak, ano, taky ne. Taky ani
0: tak
1: děda
0: nějak.
1: Mráz. No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě. Ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme prosím, končit. Ať se daří,
1: nashledanou. Děkuji.
0: Dobrou noc. To bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako děs. Pište dál, klidně klasickou poštou, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, než by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když mám přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic, o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další noční linku uslyšíte už dneska hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera, přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. A teď je to všechno. Pěkné sny.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali, ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřel. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník Uchláchlen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebničku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme božku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí, alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ještě maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale

přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peříderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, prosím vás, a jí se to? Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujony, včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo-li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce být, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila a zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: smiješ, znaš, a te prave srce daš.
1: Vjer, že jedno je, když

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomným nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se, jak se to stává, se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceové, to jsem já. Má poklon, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si bě nedává, je Archie Rice.
4: Je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou rolí je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, povídají, tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku, ta. A s Puškinem si tykám, často ho vydávám a říkám, tak co Puškine, co milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to již, říká Puškin, tak, ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sportič, mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitel pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté, štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, debání jo na štvát.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Karel Höger a děti. No, to je velké téma. Karel Höger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor, všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj?
7: Divil se kontrabas.
8: Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zí. Stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
7: Začal znovu
8: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
8: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky.
7: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
7: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
8: Tak to přece jen bude umělec,
7: minila kytara.
8: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
7: zvolal kontrabas. A teď mu řekni, Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
10: A teď.
11: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
7: Co to tam křičí?
10: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
7: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
10: A teď.
11: Ale, zase chyba. Tak takhle nám hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
7: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty jsi nám sem Fagote přivedl pěkného šťourala.
10: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
11: Dobrý den, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně...
7: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
11: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Je to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud jsi ho vzal.
1: Ale já to myslel dobře, breptal Fagot.
0: No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom ji napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratily. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. Nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí. No zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jaký ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.